0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítě Troníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Brož v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adje Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

všechno, co se ve vás hroutí. Sadista, školník, dobíjí, zachráníte až po zákoutích.

0: Kapličce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Aha. Pan Kainar text k němu skládal. Tak
0: ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak.
1: Ano, ano. No,
0: abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: A, ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, nikdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže tam byly takový Mercedesy. Poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A až měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, a pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že jo?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ká měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocený jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se
0: hezky
1: učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak... Já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, veme si
1: no,
0: jenom
1: halenku.
0: No
1: to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo.
4: Ten, dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi.
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
2: No, děkuji. Nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no, shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek a že si pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme
2: Přeučila, dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky, Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem šel.
0: Než jsem došel.
1: Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo, a moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát v oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat nahej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku. Takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru.
1: Švormovou?
0: Ne, Švormovou. Aha. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
1: Naschle.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, mm-hmm, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava. Ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jirka Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře. Děkujeme. Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na to skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Já bych vám doma dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Už jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Tak, ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to, zbývají, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší.
2: Jaký je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to no. To je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je Klaud volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chleb jako hora.

0: vycházelo to 90. Vzal jsem do ruky buřta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježíš, dobře, ještě. Ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
1: No.
0: Fafejta.
1: Co pak?
0: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
1: Pepa zahnul?
0: Ano.
1: No Pepa je světák, to přece víš.
0: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
1: To neříkej.
0: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
1: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
0: Pepa je...
1: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicový kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
0: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
1: Jakou?
0: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
1: Já ti říkám, že Pepa je světák.
0: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váji.
1: Jak to?
0: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
1: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
0: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
1: To jsem.
0: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
2: Tak tolik závěrečná scénka dnešní Humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
3: naschle.
2: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Vysočina, správy.
1: V prostorách Horácké arény v Jihlavě je poprvé volejbalové hřiště. Český rozhlas objevil firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100-tisícovém dluhu. Americká armáda podnikla sérii nočních úderů na Irán, šlo o reakci na sestřelení vrtulníku. Dnes čekáme zataženo a občasný déšť, teploty do 17 stupňů. Hezké středeční ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Horácká arena v Jihlavě hostí poprvé Evropskou volejbalovou ligu mužů. Česká reprezentace bude hrát v pátek proti Bosně a Hercegovině a v neděli proti Dánsku. Prostor v hale se proto musel přestavět na volejbalové hřiště.
2: Když tam bude led, ono se to zase smrskne.
3: To vypadá, že je rovně udělaný.
4: Vypadá.
5: Tam, kde bývá při hokeji led, jsou teď na betonu černé plastové čtverce. Postupně je tam skládají zaměstnanci arény Aleš a Milan.
6: No ono to je postavený celkem rychle, ty 2-3 hodiny. Čekáme, až přijdou volejbalisti a postaví si svoji palubovku a budou hrát volejbal.
5: Palubové desky technici z volejbalového svazu pokládali 5 hodin. První trénink v Horácké aréně budou mít volejbalisté ve středu odpoledne. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
7: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
1: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy byly podle iránských státních médií hlášené na jihu země, včetně přístavního města Sirík nebo ostrova Kašem. Nejnovější údery americký prezident Donald Trump odůvodnil se střelením vrtulníku Apache. To ale Teherán popírá. V reakci na sérii amerických útoků iránské revoluční gardy oznámili vypálení dronů na americkou základnu v Bahrajnu. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi také na síti X napsal, že žádný americký úder nezůstane bez odezvy.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté se dnes ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ve 4 hodiny ráno českého času odehrají úvodní zápas mistrovství světa proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart podotýká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
8: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
0: Počasí.
1: V Černovicích nebo Svratouchu je teď 11 stupňů, v Třebíči 13. Dnes nás čeká zataženo a občasný déšť. K večeru se na celém území Vysočiny vyskytnou četnější srážky. Teploty se budou držet mezi 14 a 17 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 85. kilometru ve směru na Brno. Je tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné středeční ráno jste s Českým rozhlasem Vysočina. Za chvíli připomeneme velký úspěch českých fotbalistů a taky vyhlazení obce Lidice. Historie sbírá šťastné i tragické okamžiky. No a co se týká písniček, nabídneme Kometu Jaromíra Nohavice a začneme s Jiřím Kornem. Projedeme se na windsurfu. Tak krásné časné ráno.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: To byl v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Jaromír Nohavica společně s kapelou Čechomor nabídli nám Kometu. Teď je 5 hodin a téměř 12 minut. Sportovní úspěchy i válečnou tragédii nabídne dnešní pohled do kalendáře a také blahopřání Gitám a Margitám. Krásný sváteční den dívky a ženy.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
0: A za chvíli přidáme výhled na dnešní počasí. Hezké středeční ráno.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina, je středa 10. června, teď je 5 hodin a 17 a půl minuty.
1: Počasí.
0: 10 stupňů hlásí meteorologická stanice na Svratouchu, 11 je teď ve Žďáře nad Sázavou, Novém Rychnově, Telči nebo Přibyslavi. Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava nebo Havlíčkův Brod hlásí 12 stupňů a zataženou oblohu déšť a 12 stupňů udává stanice Náměšti nad Oslavou. Dnes očekáváme zataženou oblohu s občasným deštěm. Četnější srážky by měly přicházet na celé území až k večeru a v první části noci na čtvrtek. Nejvyšší teploty dnes poměrně nízké vzhledem k posledním dnům, 14 až 17 stupňů, a slabý proměnlivý vítr se bude k večeru měnit na mírný severních směrů. Tolik tedy středeční počasí, za malou chvíli zařadíme pozvánku do kina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč jsou některé léky hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění a jiné ne? A jak se rozhoduje o úhradách léčiv? A co tento proces znamená pro pacienty? Tak o tom si budeme povídat ve středu. Hostem dobrého dopoledne bude doktor farmacie Jiří Samek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

Goodbye zpívala skupina Rybičky 48 společně s Markem Ztraceným. Přejeme hezké středeční ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. A ještě dnes ráno budeme mít pro jednoho posluchače ve věku nad 60 let vstupenky na speciální promítání pro seniory v Jihlavském Cinestaru. Už zítra tam od 10 hodin dávají nový český film Nečekané léto s Barborou Polákovou a Jordanem Hajem. Jedná se o rodinnou českou komedii režisera Milana Císlara, která pobaví a pohladí, jak se píše v propagaci, tak to můžete vyzkoušet na vlastní kůži a dokonce bez placení. Stačí v pravý čas zavolat do studia Českého rozhlasu Vysočina na číslo 22 155 49 99 a poznat filmovou ukázku. Soutěž zařadíme ještě před dnešní 9. hodinou, tak hodně štěstí. No a za chvíli zprávy, v nich zamíříme ke sbírkám hradu Kámen a taky k nelegální droze Kratom. Teď už ale Lenka Filipová.

0: Krásné ráno, je středa 10. června, co se kolem nás odehrává, sleduje a pravidelně nás informuje Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Další dva nové motocykly přibydou do sbírek hradu Kámen na Pelhřimovsku. Pořízení strojů Java a Sachs v hodnotě 360 tisíc korun schválila Rada kraje Vysočina. Historická jednostopá vozidla rozšíří expozici motocyklů, která bude na hradě k vidění po dokončení rekonstrukce památky. S tou kraji jako majitel počítá letos v srpnu. Brněnští celníci zadrželi 800 kg nelegálního kratomu. Jde o největší záchyt v historii Česka. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, zatím nezdělili kvůli pokračujícímu vyšetřování. Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví v současnosti stovka firem a podnikatelů. Současná vláda chce legální prodej látky zpřísnit. Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američané a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze planety Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří také fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po čtyřleté pauze zvládla s Kanaďankou Mbokovou úvodní kolo 4 na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinezová porazili 2-0 na sety. V Telči je teď 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 12. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm. K večeru se na celém území Vysočiny vyskytnou četnější srážky. Teploty se budou držet mezi 14 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 pozor na 85. kilometru ve směru na Brno. Je tam olej na vozovce a porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. Uslyšíte o nich v našem vysílání za chvíli. Krásné středeční ráno s Českým rozhlasem Vysočina a nerušený poslech přeje Ivana Víznerová.

0: Taky Hana Zagorová nás navštívila ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 5 hodin a k tomu 40 minut. Za malou chvíli zařadíme předpověď počasí na dnešní den. Teď ale jedny důležité informace. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úspora. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborní poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
2: Český rozhlas Vysočina.

0: Necelá minuta zbývá do 6:45 a na Českém rozhlase Vysočina už máme připravenou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsou v našem kraji teploty mezi 10 a 12 stupni, 10 stupňů hlásí Svratouch, 11 je ve Žďáře nad Sázavou, Novém Rychnově, Telči nebo Přibyslavi. Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava a Havlíčkův Brod hlásí 12 stupňů a zataženou oblohu s deštěm a 12 stupňů udává meteorologická stanice v Náměšti nad Oslavou. Dnes čekáme zataženou oblohu s občasným deštěm, četnější srážky by měly přicházet na celé území až k večeru a v první části noci na čtvrtek. Dnes teploty poměrně nízké, oproti posledním dnům je na 14 až 17 stupňů a slabý proměnlivý vítr se bude později odpoledne a večer měnit na mírný vítr severních směrů. Tolik počasí středy 10. června. Za malou chvíli se na Českém rozhlase Vysočina zeptáme našich malých makoviček, jak vzniká med.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 5:49, s vámi je Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kolegyně Irena Šarounová pravidelně navštěvuje s mikrofonem Jihlavské mateřské školy a při jednom povídání si vzali taky velmi sladké téma.
1: Makovičky.
2: Jak dělají včely med?
3: Sbírají nektár. Z ho vezme svojí pusinkou, pak ho dá včelička a pak oni ho nějak dělají do medu.
4: Vzali to královně a pak to dal do skleničky.
5: Když oni to dají královně, tak ona to dá do takových díreček.
4: Plastve.
5: A potom se vytáhnou ty dírečky a potom to se třou do sklenic.
4: Oni mají ten pil i na nožičkách. Ona byla totiž paní včelař. Tak jsem se to od ní dozvěděla.
6: Ten pil dá do těch dílek a pak ho nějak zaplacují.
2: Máte rádi med?
7: Jo!
5: Medová pomazanka, tam mě moc chutná.
8: Já mám ráda lesní.
9: Můj děda si dává máslíčko a na to si dá med na chlebíček.
10: Já mám ráda med do čajku.
11: Já se ho vždycky udělám jak cumlík.
0: Makovičky. Tak už to teď společně s našimi malými makovičkami víme, můžete si taky do svého radního čaje nebo kávy dát med, ať máte krásný středeční den. Připravujeme pro vás na Českém rozhlase Vysočina zprávy. Karel Pěška s nimi přijde za 9 minut. No a z témat vybírám třeba změnu ve výuce cizích jazyků na základních školách a taky narození siamských dvojčat u našich nejbližších sousedů. Tak to všechno za malou chvíli, teď ale ještě muzika přichází. Karel Zich.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve Velimi testují vlaky, které budou jezdit na přímých rychlíkových tratích mezi Prahou a Jihlavou. Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný. Na Slovensku přišla na svět siamská dvojčata. Dnes čekáme zataženo a občasný déšť, teploty do 17 stupňů. Hezké středeční ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. První vlak, který bude od letošního prosince zajišťovat přímé rychlíkové spoje mezi Prahou, Jihlavou a Brnem, je v Česku. Jde o v Polsku vyrobenou čtyřvozovou elektrickou jednotku.

0: Na okruhu ve Velimi v současnosti absolvuje sérii technických zkoušek nezbytných pro schválení provozu.
1: Dohromady chce společnost RegioJet, která bude rychlíkovou dopravu mezi Prahou, Jihlavou a Brnem zajišťovat, nakoupit 18 těchto jednotek. Vlaky mohou dosáhnout rychlosti až 200 km za hodinu. Krajské město Vysočiny se po 6 letech dočká přímého vlakového spojení s Prahou ve dvouhodinovém intervalu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga odeslal ředitelům škol. Žáci by se také nemuseli učit angličtinu od první třídy. Ministr chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Robert Plaga však harmonogram odložil o rok. V univerzitní nemocnici v Bratislavě se narodila siamská dvojčata. U porodu byli také experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvojčata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. V moderní historii Slovenska jsou známé jen 3 případy narození srostlých dvojčat. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Tehrán mezitím vypálil balistické rakety na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
2: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě ve finále zámořské NHL prohráli 3-5 s Carolinou. Té se tak podařilo srovnat sérii na 2-2 na zápasy. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděr Mětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém podniku v nizozemském Hertogenboši se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Naopak Sára Bejle na turnaji končí. Počasí. V Telči je teď 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 12. Dnes nás čeká zataženo a občasný déšť. K večeru se na celém území Vysočiny vyskytnou četnější srážky. Teploty se budou držet mezi 14 a 17 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 85. kilometru ve směru na Brno je porouchané nákladní vozidlo a také olej na vozovce. Projíždějte tímto úsekem opatrně, šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tolik přehled zpráv, u některých novinek zjišťujeme i podrobnosti. Třeba křovinami zarostlé místo, kde se scházeli lidé bez domova, tak ještě nedávno vypadalo prostranství u říčky Bělé v centru Pelhřimova. Teď se proměnilo na parkoviště osázené zelení a víc než dopravní stavbu připomíná park. Do historického jádra města se odsud lidé dostanou během chvilky. Stačí překonat brod s kamennými nášlapy. Podíváme se tam zhruba za čtvrt hodiny ve středečním dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina. Tak příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Středečním ránem vás provází Český rozhlas Vysočina, teď je 6 hodin a k tomu 12 minut. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Napsal třeba 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací. Co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to jí to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si poslechněte dnes po 13. hodině. Za chvíli předpověď počasí, teď už přichází písnička Věry Martinové Nebe, peklo, ráj. Krásné středeční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné středeční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 6 hodin a 16,5 minuty. Vzácně srovnané jsou teploty v kraji Vysočina.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli totiž meteorologické stanice udávají buď 11 nebo 12 stupňů. 11 vidíte ve Žďáře nad Sázavou, v Telči, Přibyslavi nebo Novém Rychnově a 12 stupňů udává Třebíč, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Bystřice nad Prnštejnem, Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Dnes očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by potom měly přijít na celé území během večera. Nejvyšší teploty dnes nízké oproti posledním dnům jen 13 až 16 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na vítr mírný severních směrů. Tolik počasí středy 10. června. Už za chvíli se podíváme do Pelhřimova, kde nedaleko náměstí vyrostlo nové parkoviště a dostanete se k němu přebroděním po nášlapných kamenech v řece.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč jsou některé léky hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění a jiné ne? A jak se rozhoduje o úhradách léčiv? A co tento proces znamená pro pacienty? Tak o tom si budeme povídat ve středu. Hostem dobrého dopoledne bude doktor farmacie Jiří Samek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina doznívá písnička kapely Elán. Za chvíli Marie Rotrová nebo Billy Ocean, tenhle britský písničkář s tmavou pletí, nás doprovodí k přehledu zpráv. Ještě před dalšími tóny, ale podrobný pohled do města v našem kraji. Od včerejška můžou řidiči využívat nové rozlehlé parkoviště v samém centru Pelhřimova. Někdejší nevzhledné prostranství zarostlé nálety, kde nacházeli útočiště lidé bez domova, se ale neproměnilo jen ve sterilní betonovou plochu s vyrovnanými řadami aut. Víc připomíná park a najdete tam množství netypických detailů, včetně kamenného brodu přes řeku.
1: Dovolte mi, abych vás dnes přivítala za město Pelhřimov u slavnostního otevření nového zákytu.
2: Malé slavnosti, v kterou se proměnilo otevření nového parkoviště v samém centru Pelhřimova na břehu říčky Bělé, přihlíží zpoza plotu pan Stanislav.
3: No, je to v pořádku.
2: Chyběla tady ta parkovací místa?
3: No jistě, tady nebylo nic. Tady je to, podívejte, tady to stojí na prostředku a teď je tamhle pout nebo nějaký oslavě, není nic.
2: Vlastně, co tam bylo na tom místě předtím?
3: Tady byl takový bordel, no se nechá říct. Roští, aspoň tady bude trochu placu na parkování. Tady je to všechno doplní, tady není jinde, kde zaparkovat.
2: Zdejší parkoviště ale není pouze místo, kde se dá odstavit auto, má hned několik zvláštností. Já jsem se teď vydal na jeho prohlídku se starostou Ladislavem Medem z ODS. My jsme zastavili u takového objemného černého kvádru, což jsou bikeboxy.
4: Na jeden den máte možnost si tady uskladnit kolo a jít do centra do Pelhřimova bez kola. Zatím to nebude spoplatněný, je to zadarmo.
2: Za těmi cykloboxy tady vidíme toalety.
4: Ano, ano, toalety.
2: A jak to tady funguje? Můžeme se tam podívat?
4: Samozřejmě, buď je to za těch 10 korun na kartu a máte možnost vlíz dovnitř a jak si...
2: Takže tady si vyberu, jestli chci na pány nebo na dámy, ano. Přiložím kartu, zaplatím a ono se mi to otevře.
4: Tak.
2: Největší zvláštností je ale asi brod, který po kamenných nášlapech umožňuje překonat říčku Bělou a dostat se do historického centra suchou nohou.
4: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
2: Minimálně do konce roku nebude parkoviště spoplatněné. Doba stání je omezená na 10 hodin. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné středeční ráno s přehledem zpráv je ve studiu Českého rozhlasu Vysočina Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů zastřelili, ženy a děti odvezli do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že i jejich služby nebudou pod ministerství komplexní a upozorňují, že oznámení o přesunech podle nich nebylo transparentní. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě on podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. V severoirském Belfastu se večer a v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britští policisté obvinili z pokusu o vraždu 30-letého Sudánce, který podle nich pobodal jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálili auta a autobus městské dopravy. České fotbalistky v souboji o první místo v kvalifikační skupině na mistrovství světa prohrály na hřišti Walesu 1-3. Národní tým tak skončí druhý, baráž o šampionát má ale jistý. V Novém Rychnově je právě 11 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Bystřici nad Pernštejnem 12. Dnes očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer začne na celém území Vysočiny pršet vydatněji. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid. Žádné nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po stručném přehledu aktuálního dění na Českém rozhlase Vysočina pokračujeme, jak si v chráněné krajinné oblasti natrhat květiny do vázy a ještě dostat pochvalu od ochránců přírody. Trhejte lupinu neboli vlčí bob. Tahle květina se dvěma názvy je totiž invazní a české přírodě škodí. Víc za chvíli v reportáži. Teď dostává prostor Michal Hruza, budu ti vyprávět.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Písničku skupiny Beatles zpíval na Českém rozhlase Vysočina Karel Gott. Český název je Adresát neznámý a nahraná byla v roce 1965. Teď je 6 hodin, k tomu 37 minut a s námi můžete jít do přírody. Rýč, rukavice a holínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Teď budeme sledovat skupinu, která se vydala do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu Seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
1: Před chvílí jste používala rýč, teď tedy trháte holýma rukama, respektive rukama v rukavicích. Říkala jste, že se vám lépe pracuje tady ve svahu, ale asi to nebude úplně jednoduchý výšlap, jak tak koukám po tom jílu.
2: Není to jednoduchý, už jsem se i sklouzla dvakrát.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
3: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
4: Původem ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
4: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, zejména lučních, ale dostává se i do lesních porostů, kde může potom potlačovat tu původní vegetaci, tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
4: Teď v době kvetení, kdy kvete nápadnými modrými květy, můžou ji využít do kytic do vázy, protože docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Až se na lupině vyvinou lusky, kompost nestačí a je potřeba je spálit. Z lomu Seč, Šimon Franz, Český rozhlas.
0: 3,5 minuty trvá písnička Freddieho Mercuryho Living on My Own a po ní uslyšíte podrobnou předpověď počasí na dnešní den i výhled na konec pracovního týdne přímo od meteorologa. Krásné středeční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Minutu a půl před 6:45 dospíval Freddie Mercury a jak jsem slíbila, připraven je meteorolog.
1: Počasí.
0: Dnes má službu Mojmír Martán. Hezké ráno vám přeji, pane Martane.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli v kraji Vysočina? Ty teploty jsou vzácně srovnané.
2: Je tomu tak, pohybují se mezi 11 a 13 stupní, obloha je zatažená, na některých místech slabě poprchá.
0: To je v tuto chvíli, pojďme se podívat na výhled na středu 10. června.
2: Tak ten den bude zatažený a dosti deštivý s nižšími teplotami. Ten déšť se bude vyskytovat občasně, bude ho přibývat. No nejčetnější a trvalejší srážky by měly potom přicházet na celé území kraje v průběhu večera. 13 až 16 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude v průběhu dne mírný vítr severních směrů.
0: Středa tedy taková odpočinková, zamračená s deštěm, tak na to budeme připraveni. Pojďme se ale podívat na čtvrtek a pátek, na výhled na konec pracovního týdne. Co přinese?
2: Tak noc na čtvrtek přinese zpočátku déšť, ale k ránu od jihozápadu ustávání srážek a postupně místy oblačno až polojasno. No a přes den nás čeká spíše taková promilivá oblačnost. Mraky se budou střídat se sluncem, na mnoha místech přehánky, nejčetnější v odpoledních hodinách, kdy se také místy objeví i bouřky. Večer potom ustávání srážek. Na ranní teploty 11 až 8, odpolední 14 až 17 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, no a v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Na večer potom čekáme zeslábnutí větru.
0: To byl tady čtvrtek, méně těch srážek a teploty jen o jeden stupeň vyšší než dnes, co pátek?
2: Pátek bude ve znamení proměnlivé, během nepřechodně velké oblačnosti, to znamená, že ráno může být docela slunečno, ale potom v průběhu dne přibude mraků, místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, četnější srážky budou spíše až v těch poledních odpoledních hodinách, ranní teploty 9 až 6, odpolední 15 až 19 stupňů, foukat bude od západu mírně.
0: Buďme tedy v nejbližších dnech, dnes ve čtvrtek i v pátek, připraveni na déšť, to nám říkal Mojmír Martán. Děkujeme za předpověď a přejeme krásnou středu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tolik předpověď počasí na Českém rozhlase Vysočina, připravujeme písničky. Budou tu Rangers, Plavci a jejich Vysočina a taky Jana Kiršner společně s Petrem Habkou, Bude mi lehká zem. No a taky tu bude vtip Jardy Hypochondra, tak příjemný poslech.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak dám jeden z lékařského prostředí. Takhle oční lékař potká svého souseda v kině. Helejte, včera, když jste chtěl neschopenku, jste mi v ordinaci předváděl, že jste úplně slepej a dneska jste v kině. Cože, já že jsem v kině? Já myslel, že jsem v autobuse na Jihlavu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

necelých 5 minut nás dělí od 7 hodiny. Zprávy přinesou informace o speciálním domě pro vlaštovky, který vyrostl v Havlíčkově Brodě, a taky o vydírání filipínských pracovníků, které odhalili reportéři Českého rozhlasu. Počkejte si na podrobnosti, do 7 hodiny nás doprovodí Věra Špinarová. Hezké ráno.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Od vyhlazení Lidice nacisty uplynulo 84 let. Havlíčkův Brod má první dům pro vlaštovky, do budoucna mohou přibýt další. Firma dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100-tisícovém dluhu, zjistil to Český rozhlas. Dnešek bude zamračený, místy sprchne, teploty nepřekročí 16 stupňů. Dobré středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Dnes si připomínáme 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi odvedli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem. A všechna místa už jsou rezervovaná.
3: K tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých Lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápěchy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
1: V sobotu bude následovat pietní akt u společného hrobu zavražděných lidických mužů.

0: rodičů. Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu z ODS Zbyňka Stejskala by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdících domků.
1: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízdili. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej a pak zkusíme zase někde jiný a další.
0: Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která některým filipínským pracovníkům dává po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle mluvčího inspektorátu práce Richarda Kolibače protiprávní.
2: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 korun, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí vzkázalo, že případ předá policistům a inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila z Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka to však odmítá. Írán v reakci na noční americké údery vyslal rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný útok oznámili iránské revoluční gardy. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Údery, které cílily na odpalovací rampy nebo systémy protivzdušné obrany, trvaly 3,5 hodiny. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za tento incident ale Teherán popírá. Sport. Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Útočník domácích Golden Knights Tomáš Hertl nebodoval. Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Sičaková, mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela. Počasí. V Novém Rychnově je právě 11 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Bystřici nad Pernštejnem 12. Dnes očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer začne na celém území Vysočiny pršet vydatněji. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ranní provoz je zatím na silnicích Vysočiny klidnější. Nehody v tuto chvíli nemáme hlášené. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční ráno jste s Českým rozhlasem Vysočina. Za chvíli připomeneme velký úspěch českých fotbalistů a taky vyhlazení obce Lidice, o kterém jste už slyšeli v našich zprávách. To historie sbírá šťastné i tragické okamžiky. No a co se týká písniček, tak nabídneme Petra Spáleného a jeho Mistra zkratky a začneme s Radimem Flendrem a Lucií Vondráčkovou ve stanici Svět. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Mistr zkratky Petra Spáleného doznívá ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 7 hodin a téměř 12 minut. Sportovní úspěchy i válečnou tragédii nabídne dnešní pohled do kalendáře a taky blahopřání k svátku Gitám a zapomenout bychom neměli ani na Margity. Několik jich znám, tak krásný sváteční den, dívky a ženy.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, téměř 3 minuty už uplynuly od 7:45, nejvyšší čas podívat se na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: 13 stupňů a zataženou oblohu hlásí Dukovany, 13 stupňů je také v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí, 12 hlásí Telč, Košetice nebo Přibyslav a 11 stupňů zůstává na teploměrech v Nedvězí nebo na Svratouchu. Středu bude provázet zatažená obloha s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky potom čekají meteorologové večer. Nejvyšší teploty dnes jen 13 až 16 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný severních směrů. Tolik dnešní počasí. Za chvíli sportovní pozvánka do nové jihlavské horácké multifunkční arény, tentokrát na zápasy Evropské volejbalové ligy mužů. Kapitánem českého týmu je jihlavský rodák Patrik Indra. Jeho pocity z toho, že bude hrát doma, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč jsou některé léky hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění a jiné ne? A jak se rozhoduje o úhradách léčiv? A co tento proces znamená pro pacienty? Tak o tom si budeme povídat ve středu. Hostem dobrého dopoledne bude doktor farmacie Jiří Samek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pokáč ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina, 7 minut nás dělí od 7:30. Jihlavská horácká aréna zažije další sportovní premiéru. Poprvé hostí Evropskou volejbalovou ligu mužů. Od pátku do neděle se v ní odehrají 3 zápasy. Ve 2 hrají čeští reprezentanti, včetně jihlavského rodáka a kapitána týmu. Technici ale nejdříve museli sportovcům připravit správnou hrací plochu.
2: Když tam bude lép, ono se zase smrskne.
3: To vypadá, že je rovně udělaný.
4: Vypadá.
1: Aleš Václavík s kolegou pracují v horácké aréně. Tentokrát vyměnili rolbu za plastové černé desky.
5: Není to sranda, paní reportér.
6: Na betonovou plochu dáváme podlahu, kovrtán se to jmenuje, to je speciální desky. A jelikož se to roztáhlo, tak to upravujeme a dořezáváme a čekáme, až přijdou volejbalisti a postaví si svoji palubovku a budou hrát volejbal.
1: Umístit volejbalové hřiště trvalo 5 hodin. Ze všech hráčů české reprezentace má největší radost z místa konání domácího turnaje kapitán týmu a jihlavský rodák Patrik Indra.
7: No, je to neskutečný. Od té doby, co jsem to se to vlastně dozvěděl, což bude možná už třeba 3/4 roku, tak se na to hrozně těším. Mám zprávy, že přijde spousta mojich známých, kamarádů, hlavně rodina, takže pro mě to bude určitě velice výjimečná událost a výjimečný zápas a hrozně se na to těším.
8: Tak se jdeme podívat dovnitř. Mm-hmm. Už jste byl v nové aréně?
7: Byl jsem na 2 zápasech, Dukly se podívat, když jsem měl zrovna v Polsku pauzu.
8: Víte, kde bude sedět rodina?
7: Ještě nevím, ale musím mi to říct, abych je nemusel zbytečně hledat při zápase a mohl se soustředit spíš na hru, než na to, kde sedí. Jsem tady strávil na tom zimáku možná 11 let mýho života, vlastně do 15 let jsem hrál hokej, takže tady jsem strávil celé moje dětství na tady tomhletom místě, ne tady samozřejmě na tady tom novém zimáku, na tom starém, ale to místo je stejný a určitě to teďka a postupem času taky na mě bude dolíhat, že vlastně celý dětství jsem prožil tady a budu na to určitě hezky vzpomínat.
1: Český tým bude hrát v pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou a v neděli od 16 hodin s Dánskem. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak budeme určitě volejbalistům držet palce. Obohacení sbírek Hradu Kámen a narozená siamská dvojčata na Slovensku. To budou taky témata krátkých zpráv, které na 7:30 připravuje Karel Pěška. Ještě než dostane slovo, poslechněte si Jiřího Schellingera.

0: Doznívá Holubí dům Jiřího Schillingera, krásná skladba v dobrém ránu. Máme středu 10. června a těší nás, že do nového dne vstupujete právě s Českým rozhlasem Vysočina. Pravidelně vás informujeme o situaci na silnicích v našem kraji, taky o výhledu na dnešní počasí a další stručný přehled aktuálního dění je před námi a s ním ve studiu Karel Pěška dostává slovo.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Další dva nové motocykly přibudou do sbírek hradu Kámen na Pelhřimovsku. Pořízení strojů Java a Sachs v hodnotě 360 tisíc korun schválila Rada kraje Vysočina. Historická jednostopá vozidla rozšíří expozici motocyklů, která bude na hradě k vidění po dokončení rekonstrukce památky. S tou kraji jako majitel počítá letos v srpnu. Z Prahy do Bratislavy a zpět se zítra vydá 130 historických aut. Na start závodu 1000 mil československých se začnou v pražské Opletalově ulici sjíždět už dnes odpoledne. Závod se jezdí od roku 1933 a trvá 3 dny. Zítra dojedou auta do Bratislavy, v pátek absolvují okruh na Slovensku a v sobotu se vydají zpátky do Prahy. Nejstarší autoveterán, který se akce zúčastní, je 100letý. V univerzitní nemocnici v Bratislavě se narodila siamská dvojčata. U porodu byli také experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. V moderní historii Slovenska jsou známé jen 3 případy narození srostlých dvojčat. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo 4 hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinezová porazili 2-0 na sety. Ve Svratouchu je právě 11 stupňů, v Jihlavě a nebo Dukovanech 13. Dnes očekávejte zataženo s občasným deštěm. Večer začne na celém území Vysočiny pršet vydatněji. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 teď dejte pozor na 85. kilometru ve směru na Brno. Je odtud hlášená překážka na vozovce, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik stručný přehled zpráv. Už za chvíli se povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. S Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Krásné ráno a nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová a posílám lásku a data v podání skupiny Činasky. Už nejsem.

0: Krásné středeční ráno. Od nás, od Českého rozhlasu Vysočina, můžete dnes dostat dvě vstupenky do kina na speciální dopolední promítání pro seniory. To promítání bude už zítra dopoledne v 10 hodin v Jihlavském Cinestáru. Co se bude promítat a taky ty vstupenky pro vás budeme mít ještě před 9 hodinou. Tak pozorně poslouchejte Český rozhlas Vysočina a v ten pravý čas zavolejte na telefonní číslo 22 22 155 49 99, to je to pravé číslo studia Českého rozhlasu Vysočina. A teď už první kolíčky na prádlo a Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Písnička Umberta Tociho a italština v ní evokuje dovolenou, prázdniny a sluníčko, ale v kraji Vysočina se dnes sluníčka nedočkáme.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsou teploty mezi 13 a 11 stupni. 13 hlásí Dukovany a má také zataženou oblohu. 13 stupňů je i v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí. 12 stupňů udávají třeba Košetice, Telč nebo Přibyslav a 11 zůstává na teploměrech v Nedvězí nebo na Svratouchu. Středeční den bude provázet zatažená obloha s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky potom čekají meteorologové večer. Nejvyšší teploty dnes o mnoho nižší, než jsme si v posledních dnech zvykli, je na 13 až 16 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný severních směrů. Tolik tedy počasí dnešního dne. Jaké představy mají naše malé makovičky o tom, jak vzniká med, to zjistíme za malou chvíli. Hezké ráno a nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: Písnička Petra Muka s výzvou zejména pro řidiče Neusínej dozněla 10 minut před 8 hodinou ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. A kolegyně Irena Šarounová pravidelně navštěvuje s mikrofonem Jihlavské mateřské školy. A při jednom povídání si vzali taky velmi sladké téma.
1: Makovičky.
2: Jak dělají včely med?
3: Sbírají nektár. Z ho vezme svojí pusinkou, pak ho dá včelička a pak oni ho nějak udělají do medu.
4: Vzali to královně a pak to dal do skleničky.
5: Když oni to dají královně, tak ona to dá do takový díreček.
4: Plástve.
5: A potom se vytáhnou ty dírečky a potom to se třou do sklenic.
4: Oni mají ten pil i na nožičkách. U nás byla totiž paní včelař, tak jsem se to od ní dozvěděla.
6: Ten pil dá do těch dílek a pak ho nějak zaplacují.
2: Máte rádi med?
7: Jo!
5: Medová pomazánka, tam mě moc chutná.
8: Já mám ráda lesní.
9: Můj děda si dává máslíčko a na to si dá med na chlebíček.
10: Já mám ráda med do čajku.
11: A já se ho vždycky udělám jak cumlík.
0: Makovičky. Med do čaje nebo kávy a taky medová pomazánka, to je nápad. Necháte se inspirovat? 8 minut nás dělí od 8 hodiny ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina. Se od Karla Pěšky dozvíte, jaký vlak bude jezdit mezi Jihlavou a Prahou a taky o blížícím se závodu 1000 mil československých.

0: tebe.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vlaky, které budou jezdit na rychlíkových tratích mezi Prahou a Jihlavou, procházejí testováním. Nejstarší automobil na trase letošního historického závodu Praha-Bratislava je z roku 1926. Volejbalová reprezentace bude hrát v jihlavské aréně. Jejím kapitánem je rodák Patrik Indra. Dnešek bude zamračený, místy sprchne, teploty nepřekročí 16 stupňů. Dobré středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. První vlak, který bude od letošního prosince zajišťovat přímé rychlíkové spoje mezi Prahou, Jihlavou a Brnem, je v Česku. Jde o v Polsku vyrobenou čtyřvozovou elektronickou jednotku. Na okruhu ve Velimi v současnosti absolvuje sérii technických zkoušek nezbytných pro schválení provozu.
5: Dohromady chce společnost RegioJet, která bude rychlíkovou dopravu mezi Prahou, Jihlavou a Brnem zajišťovat, nakoupit 18 těchto jednotek. Vlaky mohou dosáhnout rychlosti až 200 km za hodinu. Krajské město Vysočiny se po 6 letech dočká přímého vlakového spojení s Prahou ve dvouhodinovém intervalu. František Jirků, Český rozhlas.
3: Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy. 1000 mil československých je závod automobilů a motocyklů, jejichž historie spadá do 30. let minulého století. Účastníci se začnou v Opletalově ulici u pražského hlavního nádraží scházet dnes odpoledne. Celkem by mělo odstartovat 130 vozidel předválečné výroby, upřesnil ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech.

0: Nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
1: Armáda Spojených států v noci zaútočila na Irán v odvetě za zneškodnění amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa iránské revoluční gardy sestřelili stroj Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Teherán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu.
2: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly iránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly iránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL s Vegas na 2-2 na zápasy. Podařilo se jim to díky vítězství na ledě soupeře 5-3. Útočník domácích Tomáš Hertl v utkání nebodoval. Evropská volejbalová liga mužů bude mít 3 zápasy v horácké aréně v Jihlavě. Národní reprezentace bude hrát v pátek proti Bosně a Hercegovině a v neděli s Dánskem. Silnou atmosféru turnaje očekává kapitán českého týmu Patrik Indra, který je jihlavským rodákem.
3: No, je to neskutečný. Od té doby, co jsem to vlastně dozvěděl, což bude možná už třeba 3/4 roku, tak se na to hrozně těším. Mám zprávy, že přijde spousta mojich známých, kamarádů, hlavně rodina, takže pro mě to bude určitě velice výjimečná událost a výjimečný zápas a hrozně se na to těším. Počasí.
1: Ve Svratouchu je právě 11 stupňů, v Jihlavě a nebo Dukovanech 13. Dnes očekávejte zataženo s občasným deštěm. Večer začne na celém území Vysočiny pršet vydatněji. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic Vysočiny v tuto chvíli žádné nehody nejsou hlášené a také po D1 projedete bez vážných problémů šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 8 hodině srdečně zdraví své posluchače Český rozhlas Vysočina. Dnes ráno máme pro posluchače ve věku nad 60 let vstupenky na speciální promítání pro seniory v jihlavském Cinestaru. Už zítra tam od 10 hodin dávají nový český film Nečekané léto s Barborou Polákovou a Jordanem Hajem. Jedná se o rodinnou českou komedii režiséra Milana Cízlara, která pobaví a pohladí, jak se píše v propagaci. Tak to můžete vyzkoušet na vlastní kůži, a to dokonce bez placení. Stačí v pravý čas zavolat do studia Českého rozhlasu Vysočina na číslo 22 155 49 99 a poznat filmovou ukázku. Soutěž se blíží, tak hodně štěstí.
4: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Právě teď přišel čas pro soutěžní filmovou ukázku. Pokud poznáte, z jakého filmu je následující výstřižek, chcete jít zítra v 10 hodin do kina a je vám více než 60 let, tak zavolejte 22 155 49 99. Máme pro vás dva lístky na nečekané léto. Teď tedy ukázka je, řekla bych, notoricky známá a často používaná.
1: Za týden bude historický setkání mysliveckých společností v Hájence. Měl bych si koupit novej klobouk.
2: To zas bude v Álejích na Blito.
0: To zas bude v Álejích na Blito. Určitě víte, ve kterém filmu zazněla právě tahle hláška. Tak pokud to víte a pokud chcete od nás lístky do kina, tak zavolejte ještě jednou to číslo 22 155 49 99.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, středeční dobré ráno a já už mám na telefonu výherkyni vstupenek do kina na seniorské představení. Paní Marie je na telefonu, dobrý den vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak nejdřív se musím zeptat na správnou odpověď, protože jsme pouštěli ukázku, kde zaznělo to zas bude v alejích nablito. Z jakého filmu je tahle hláška?
1: Slavnosti Sněženek.
0: Tak je to správně, dobře znáte tento český film. Já se vás jen zeptám, co je pro vás synonymem kvalitního, dobrého filmu? Spíš vyberete zahraniční, anebo ten český?
1: No, spíš ten náš český.
0: Náš český. Náš všech český, skvěle. Tak zítra v 10 hodin v Jihlavském Cinestaru můžete ohodnotit novou českou rodinnou komedii režiséra Milana Cízlara. Jmenuje se Nečekané léto. Tak to bude možná nečekané překvapení. Já vám přeji krásný zážitek. Zítra tady v 10 v Jihlavském Cinestaru. Paní Marie, děkuju moc. Mějte se hezky a užijte
1: Já
0: si zítra představení.
1: Já přeji všem krásný den.
0: Naslyšenou. Teď už je Valdemar Matuška, písnička Co děláš, dělej rád, možná i pro ty, co soutěží a nevyhráli, ale šanci budete mít na Českém rozhlase Vysočina zase v dalších soutěžích a hned potom se podíváme na silnice a taky na počasí. Krásné středeční ráno.

0: 8 hodin a 18 minut, s vámi je středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V následujících letech má ředitelství silnic a dálnic v plánu zahájit stavbu obchvatu Třebíče. V souvislosti s přípravou aktuálně probírané varianty proběhlo v uplynulých dnech veřejné jednání možných dopadů, které by zhruba 6-kilometrový obchvat mohl mít na životní prostředí. Kladné stanovisko EIA je pro pokračování přípravy obchvatu nezbytnou podmínkou. Nyní budou pokračovat práce na zpracování odborného posudku, na jehož základě následně doufáme ve vydání souhlasného stanoviska EIA. Pokud půjde vše podle plánu, do 5 let bychom mohli začít stavět.
0: No a ještě se podíváme na to, jak dnes je a jak bude.
2: Počasí.
0: Košetice teď hlásí 12 stupňů, v Telči je zataženo a máte tam stupňů 13. 13 hlásí taky Přibyslav, Žďár nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem. Zataženo, déšť a 14 stupňů udávají Dukovany a 14 stupňů je taky ve Velkém Meziříčí nebo v Třebíči. Středeční den bude provázet zatažená obloha s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky potom čekají meteorologové večer. Nejvyšší teploty dnes jen 13 až 16 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr se během dne promění na mírný severních směrů. Tolik tedy počasí, za malou chvíli reportáž Křovinami zarostlé místo, kde se scházeli lidé bez domova, tak ještě nedávno vypadalo prostranství u říčky Bělé v centru Pelhřimova. Teď se proměnilo na parkoviště osázené zelení a víc než dopravní stavbu připomíná park. Do historického jádra města se odsud lidé dostanou během chvilky. Stačí překonat brod s kamennými nášlapy. Podíváme se tam už za chvíli s podrobnostmi.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, 6 minut nás dělí od 8:30 a od dalších stručných zpráv Karla Pěšky. Teď se ale pojďme podrobněji podívat do Pelhřimova. Od včerejška můžou řidiči využívat nové rozlehlé parkoviště v samém centru. Někdejší nevzhledné prostranství zarostlé nálety, kde nacházeli útočiště lidé bezdomova, se ale neproměnilo jen ve sterilní betonovou plochu s vyrovnanými řadami aut. Víc připomíná park a najdete tam množství netypických detailů, včetně kamenného brodu přes řeku.
1: Dovolte mi, abych vás dnes přivítala za město Pelhřimov u slavnostního otevření nového záchytného.
2: Malé slavnosti, v kterou se proměnilo otevření nového parkoviště v samém centru Pelhřimova na břehu říčky Bělé, přihlíží zpoza plotu pan Stanislav.
3: No, je to v pořádku.
2: Chyběla tady ta parkovací místa?
3: No jistě, tady nebylo nic. Tady je to, podívejte, tady to stojí na prostředku a teď je tamhle pout. Nebo nějaký oslavě, není nic.
2: Vlastně, co tam bylo na tom místě předtím?
3: Tady byl takový bordel, no se nechá říct. Roští, aspoň tady bude trochu placu na parkování. Tady je to všechno doplněné, tady není jinde, kde zaparkovat.
2: Zdejší parkoviště ale není pouze místo, kde se dá odstavit auto. Má hned několik zvláštností. Já jsem se teď vydal na jeho prohlídku se starostou Ladislavem Medem z ODS. My jsme zastavili u takového objemného černého kvádru, což jsou bikeboxy.
4: Na jeden den máte možnost si tady uskladnit kolo a jít do centra do Pelhřimova bez kola. Zatím to nebude spoplatněný, je to zadarmo.
2: Za těmi cykloboxy tak tady vidíme toalety.
4: Ano, toalety.
2: A jak to tady funguje? Můžeme se tam podívat?
4: Buď je to za těch 10 korun na kartu a máte možnost vlízt dovnitř a jak si...
2: Takže tady si vyberu, jestli chci na pány nebo na dámy, ano. Přiložím kartu, zaplatím a ono se mi to otevře.
4: Tak.
2: Největší zvláštností je ale asi brod, který po kamenných nášlapech umožňuje překonat říčku Bělou a dostat se do historického centra suchou nohou.
4: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
2: Minimálně do konce roku nebude parkoviště spoplatněné. Doba stání je omezená na 10 hodin. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na základních školách druhý cizí jazyk nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, ovšem žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga odeslal ředitelům škol. Žáci by se také nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Před 84 lety se nacisté pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tím, že vyhladili obec Lidice. Muže zastřelili a ženy s dětmi odvlekli do koncentračních táborů. Událost si lidé připomenou v pátek koncertem u Muzea památníku Lidice. Pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě dnes bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherrovo trestní oznámení kauzu na jaře 2020 otevřelo. Zítra u soudu promluví bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a v pátek někdejší ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. V severoirském Belfastu se večer a v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britští policisté obvinili z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce, který podle nich pobodal jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu stovky lidí mimo jiné zapálili auta a autobus městské dopravy. Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Sičaková, mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela. V Humpolci je teď 12 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí 14. Dnešek čekáme zatažený a vyskytnou se přeháníky. K večeru se začne na celém území Vysočiny objevovat vydatnější déšť. Na teploměru naměříme 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Havlíčkově Brodě projíždějte opatrně ulicemi Humpolecká, Lidická a Masarykova. Probíhají tam opravy vodorovného dopravního značení. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Do Jihlavy dorazil český národní volejbalový tým mužů. V Horácké aréně odehraje v pátek a v neděli dva zápasy Evropské ligy. Atraktivní víkendový program probereme s mluvčím volejbalového svazu Lukášem Kozáčkem už za chvíli.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou. Trochu

0: 10,5 minuty už uplynulo od 8:30, dozněly otázky kapely Olympic ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. A Horáckou arénu v Jihlavě v době hokejového klidu ovládne volejbal. Od pátku do neděle bude dějištěm zápasů jedné ze skupin Evropské volejbalové ligy mužů. Češi nastoupí v pátek a v neděli odpoledne. Podrobnosti teď proberu s mluvčím Českého volejbalového svazu Lukášem Kozáčkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno posluchačům i vám.
0: Český tým přijel do Jihlavy včera v podvečer, kdy budou mít hráči v aréně první trénink a jaké dojmy mají z jihlavské haly?
1: Tak jak jste řekla, chlapci přijeli již včera na večer, měli setkání a večeři týmovou a do haly poprvé vstoupí nebo na tréninku dnes odpoledne o 4 hodin, protože hala se ještě dolaďuje, přestavuje vlastně od úterý od rána. Takže první doteky s míčem čekají dnes odpoledne. Ale co mám informace z týmu, protože se byli v hale již podívat, tak jsou nadšení, protože hala je opravdu nádherná a co jsem s chlapci mluvil i po telefonech, tak se moc těší na utkání, které nás čekají v Jihlavě.
0: My jsme na jihlavskou halu pyšní, tak doufám, že přinese i štěstí jihlavským volejbalistům. Čekají je dva zápasy. Připomeňte, kdy a o co v nich českému týmu vlastně jde?
1: Tak český tým hraje v pátek od 6 hodin proti týmu Bosny a Hercegoviny a pak český tým hraje v neděli

0: od 4 hodin odpoledne proti týmu Dánska. Jedná se vlastně o jedno z kol základních skupin Evropské ligy a český tým, pokud se mu bude dařit a bude vyhrávat tak a postoupí mezi nejlepší 4, tak vlastně si tím garantuje cestu na mistrovství Evropy v roce 2028, takže to je vlastně jako součást kvalifikačního procesu na mistrovství Evropy v roce 2028. A nad rámec toho ještě i sbíráme samozřejmě body do světového žebříčku, takže vlastně nemůžeme vypustit ani jeden zápas, musíme pořád naplno.
1: Pokud jsme někoho navnadili, mají diváci ještě šanci se na zápasy dostat, nebo je vyprodáno?
0: Vyprodáno ještě není, ať se k tomu pomalinku blížíme, ale stále se dají koupit ještě vstupenky přes online prodejce na ticket portálu, takže určitě ale neváhejte, protože ta místa mizí a ta nejlepší už teda jsou pryč, ale pořád je tam dost míst ještě k nakoupení, takže určitě chci diváky všechny pozvat, ať si v pátek nebo v neděli najdou čas a dorazí.
1: A máte připravený pro diváky nějaký i doprovodný program vedle těch zápasů?
0: Máme samozřejmě v průběhu utkání pro fanoušky připravené různé soutěže, aktivity, entertainment a podobně. A zároveň připravujeme i venkovní fanzónu, kde budou různé aktivity pro děti, volejbalových dovedností, smyčovací děla, měření rychlosti servisu a soutěže o drobné ceny z českého volejbalu. A zároveň tam budeme mít stánek, promostánek mistrovství Evropy, které v srpnu pořádáme v Brně. A budeme ukazovat divákům trofej pro vítěze mistrovství Evropy ve volejbalu žen, takže to je takový lákadlo, protože ta trofej se jen tak nevidí, takže si diváci budou moci prohlédnout a budou se s tím třeba i moci vyfotit, takže to je takové další lákadlo pro volejbalové i sportovní fanšmekry.
1: Já se určitě chystám, doufám, že i spoustu dalších posluchačů. Mluvčí volejbalového svazu Lukáš Kozáček zval na víkendové zápasy do Horácké arény v Jihlavě. Držíme českým volejbalistům palce, ať se daří. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a těším se na viděnou v pátek a v neděli.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je nejvyšší čas povědět si o tom, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: A připravena už je taky meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to teď vypadá v kraji Vysočina?
2: A tak je to ráno zatažené, často i deštivé, více srážek je teď v západní polovině na Pelhřimovsku, případně na Havlíčkobrodsku, a teploty se pohybují nejčastěji do asi 14 stupňů a většinou je to poměrně úzké rozmezí a začínají zhruba na 12 stupních.
0: Tak pojďme se podívat, kam se ty teploty dnes dostanou a jestli nás mraky budou provázet po celý den.
2: Teploty se výrazně výše nedostanou. Dnešní maxima očekáváme mezi 13 a 16 stupni Celsia, a to proto, že by dnešek měl být zatažený často právě s deštěm a četnější a trvalejší srážky by pak měly přicházet na celé území během pozdějšího odpoledne a večera, takže dnes nás opravdu mraky neopustí a naopak zůstane poměrně pro někoho možná i pochmurné počasí.
0: Ono je i takové odpočinkové, tak kdo může zůstat třeba v klidu s dekou a knížkou, tak si myslím, že počasí vůbec tenhle program neohrozí. Pojďme se podívat do dalších dnů. Čtvrtek a pátek přinesou nějaké výraznější změny?
2: A výraznější změny by se konat neměly. Ještě noc na zítřek bude převážně zpočátku zatažená s deštěm a k ránu budou od jeho západu srážky ustávat. Postupně se udělá oblačno až polojasno a méně oblačnosti by ráno mělo být spíše v jihovýchodní části kraje. A teploty zítra ráno klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia a potom během dne vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů Celsia. Zítra bude převládat proměnlivá oblačno. Na mnoha místech se objeví přeháňky nebo i bouřky. Více přeháněk očekáváme v odpoledních hodinách a večer budou srážky ustávat. A pátek pak bude s proměnlivou oblačností. Během dne přechodně se oblačnost může zvětšit a objeví se přeháňky nebo déšť. A během dne nejčastěji potom opět během odpoledne budou ty srážky četnější a páteční maximální teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia.
0: Tak v nejbližších dnech určitě nezapomínejte deštník. To bylo hlavní poselství meteoroložky Báry Kučerové. Děkujeme za něj a hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme vtipjardy hypochondra, taky zprávy v 9 hodin, no a po zprávách už Hela Dvořáková a její dobré dopoledne s přáním krásného, i když podmračeného dne se loučí Ivana Víznerová.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Edo, řekni fór.
1: Tak dám jeden z lékařského prostředí. Takhle oční lékař potká svého souseda v kině. Helejte, včera, když jste chtěl neschopenku, jste mi v ordinaci předváděl, že jste úplně slepej a dneska jste v kině. Cože? Já, že jsem v kině? Já myslel, že jsem v autobuse na Jihlavu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sezóna komárů začala, mohou přenášet i tropické nemoci. Hrad Kámen na Pelhřimovsku získá do svých sbírek další motorky. Třebíčtí baseballisté zaskočili favorita a v extralize jsou na dosah postupové příčky do play-off. Bude zamračeno, počítat musíme s přeháníkami teploty nejvýš 16 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Komáři už začali být aktivní. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopní přenášet tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
2: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Hrad Kámen na Pelhřimovsku získá do svých sbírek další dva nové motocykly. Krajští radní schválili pořízení strojů Java a Sachs v hodnotě 360 tisíc korun. Historická jednostopá vozidla rozšíří expozici motorek, která bude na hradě k vidění po dokončení rekonstrukce památky. S opravami kraj jako majitel počítá letos v srpnu. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
3: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
0: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Sport. České fotbalistky v souboji o první místo v kvalifikační skupině na mistrovství světa prohrály na hřišti Walesu 1-3. Národní tým tak skončí druhý, baráž o šampionát má ale jistý. Baseballisté Třebíč, Nukle.

0: Stars v posledním kole extraligy zaskočili favorizovanou Kotlášku Praha. Po výhrách 3-2 a 13-2 se odrazili ode dna průběžné tabulky nejvyšší soutěže a jsou na dosah postupové příčky do play-off. Vítězství svého týmu na stadionu na Hvězdě sledovala stovka bývalých hráčů, kteří tam společným setkáním zároveň oslavili výročí 40 let baseballu v Třebíči.
1: Počasí.
0: V Humpolci je teď 12 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí 14. Dnešek čekáme zatažený a vyskytnou se přeháníky. K večeru se začne na celém území Vysočiny objevovat vydatnější déšť. Na teploměru naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silnice na Vysočině jsou v tuto chvíli bez nehod. Ani D1 nehlásí žádné vážné dopravní komplikace. Pokud někam jedete, hlavně šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásnou středu, pohodové dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. To vám 4 minuty po 9. hodině přeje Hela Dvořáková. I když je venku oblačno, místy prší, tak nám to náladu nepokazí, protože Dáša Kubíková ví, že na nervy je nejlepší sladké. A proto si s ní dneska v Dobrotách připravíme dezert zvaný tartaletka a vyrobíme do něj hlavně dvě varianty náplně. Tak se nechte zlákat i vy, i ještě předtím Scott McKenzie nebo Richard Miller.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Se Scottem McKenziem jsme si udělali krásný výlet do San Francisca, teď se ale vracíme zpátky do Česka, respektive do kuchyně. Není to tak dávno, co jsme si dávali recept na čokoládové tartaletky s tím, že se dají různě plnit. Dnes si pro změnu povíme, jaké ty náplně vlastně mohou být a co s čím zkombinovat. Už brzy budou k mání letošní čerstvé borůvky, tak jim dáme prostor. A druhou variantou bude ještě jedna speciální čokoláda.
2: Tartaletka je dezert, který můžeme vyrobit pokaždé jinak, z různých korpusů i s různými náplněmi. Jana Blahová, která má Važďáři nad Sázavou provozovnu Napečeno od Janči, plní své tartaletky z čokoládového korpusu náplní z ovoce.
3: Borůvkové pyré si uděláme z mražených borůvek nebo můžete i z čerstvých. Rozvaříme si je, rozmixujeme tyčovým mixerem a pak je něčím zahustíme. Když dělám třeba rozvar z velkých kousků ovoce, když chci, aby tam bylo na zkus ovoce, tak tam dávám kukuřičný škrob, když dávám pyré, dávám buď agar, anebo želatinu. Máme hotový borůvkový pyré, to si dáme chladit.
2: Spodní ovocná náplň už se chladí. K ní se hodí například další náplň zvaná ruby ganáš. Z čeho se dělá, napovídá už název. Ruby čokoládě se přezdívá také čtvrtý druh čokolády, vedle bílé, mléčné a hořké. Tato je vyrobena ze speciální odrůdy kakaových bobů, které jsou rubínově zbarvené. Z těch se získává růžový prášek a z něj pak tmavě růžová čokoláda, která chutná i voní po lesním ovoci. Na trhu je teprve pár let a v cukrařině už má své místo.
3: Vezmeme si čokoládu, navážíme si i se smetanou a je to jedna ku jedný díl. Rozhřejeme si smetanu skoro k bodu varu, zalejeme tu čokoládu, necháme ji chvilku stát, ona se pak líp rozmíchá. Kdyby náhodou se to nerozmíchalo úplně potom, tak ji trošku projedeme tyčovým mixerem, ale nesmíme ten tyčový mixer vytahovat nahoru. Tam by se pak dostal vzduch a byly tam bublinky a nevypadalo by to úplně rovně.
2: Náplně vždy necháme zachladit, aby dobře držely. Nahoru nakonec dáváme ovoce na ozdobu. Tak dobrou chuť.
1: Připomínám, že oba recepty na korpus tartaletek i náplně najdete samozřejmě i na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: V dopoledním vysílání už se na vás těší skupina Krištof nebo také Žalman a spol a hned potom se vydáme do Havlíčkova Brodu. Stará zemědělská usedlost, kde hnízdily vlaštovky, totiž musela právě v Havlíčkově Brodě ustoupit rodinné výstavbě. Nakonec jsou to ale právě stěhovaví ptáci, které developer ubytoval jako první. Jako náhradu jim totiž postavil speciální domek. Více v reportáži Terezy Pešoutové za pár minut, jak jsem slibovala. Teď Žalman a spol.

0: krásný, o tom zpívala skupina Kryštof. Řekla bych, že život je krásný, obzvláště pak pro vlaštovky v Havlíčkově Brodě. Díky plánované bytové výstavbě se totiž v Havlíčkově Brodě dočkali zbrusu nového ubytování i zmiňované vlaštovky. Původně totiž tažní ptáci sídlili ve staré hospodářské budově, kterou developer nechal zbourat. A dřív, než se pustili do nové výstavby, postavil opeřencům jejich vlastní hnízdiště. Ochráncům přírody už se do něj podařilo nalákat první pár vlaštovek. Ptáci zvládli postavit i hnízdo, kde už sedí na první snůžce.
1: Vypadá, že možná bude samička venku. Vlastně to je hnízdečko, radši nepůjdeme blíž, takhle. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
2: Zatímco samec venku schání potravu, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
3: Oni dlouhodobě využívají ta hnízdiště, takže se vrací, když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají, a vlastně objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. Takže i tady to nebylo úplně snadné, ty vlaštovky sem přemluvit, ale vlastně my jsme tady od vlastně doby příletu vlaštovek od začátku dubna jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
2: První vlaštovka se na umělý zpěv nechala zlákat asi v polovině května a o pár dní později si přivedla i partnerku. Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti nedaleko odsud.
3: Byla vybudovaná jako kompenzace za hospodářství objekt, který byl tady nahoře v rámci toho developerského projektu zbořený. On byl dlouhodobě nevyužívaný jako náhrada vlastně, protože v tom objektu dříve hnízdily vlaštovky, tak se vytvořil tady ten domeček a vlastně ta stará budova byla i osídlená netopíry, takže proto je tady i vlastně náhrada pro ty netopíry.
2: Ukazuje Václav Hlaváč na malá okénka pod střechou domku a současně i škvíry vytvořené za pomoci tvárnic. Netopíři si ale budou muset toto ubytovat najít sami. Podle Hlaváče je podobně jako vlaštovky nalákat nelze. Na místě, kde stála zemědělská usedlost, teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
4: Popravdě, setkali jsme se s tím tam v daleko menší míře. To bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
2: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městě v pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc s tím, že přitom použili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Opět i dnes další díl pořadu Bejvávalo, ve kterém se zaměříme na středověké hry dětí. Ďáblův ohon, jízda na sudu, hra na bubínek nebo honění káči, to všechno nás čeká v následujících minutách. Ještě předtím Karel Gott nebo taky Bengals. Hezké dopoledne s námi.

0: Srdce jako kámen a Karel Gott v tuhle chvíli středověké hry dětské.
1: Bejvávalo.
2: Středověké hry dětí. Dnes bychom hodně z těch v uvozovkách her označili spíše za pohybové aktivity. Ono to vyplývalo z toho faktu, že tehdy ve středověku měly děti, hlavně ty chudší, méně hraček a příležitostí k hrám a tak se všelijak honili, kde buď lezli a zápolili. Přesto byly tyhle jejich zábavy v řadě případů stejné jako hry dětí 20. a 21. století. Existuje ilustrační obraz z té dávné doby zobrazující jakési smyšlené prostranství, kde děti provozují snad vše, čím se tenkrát bavili. Na obraze jsou uvedena čísla u jednotlivých herních aktivit a popisky k nim hlásají to, co děti právě dělají. Tedy například vláček. To, co známe jako jede, jede mašinka. Dříve se tahle zábava ale pojmenovávala jako ďáblův ohon. Nebo jízda na sudu, jízda na dřevěném koni, hra na bubínek, honění káči, hra na slepou bábu, turnaj nazývaný bouchni krtka, balancování styčí na prstu a tak dále. Za pozornost stojí, že i když uplynulo několik století, mnohé z těch her známe i dnes. To se týká hry na slepou bábu, zmíněného vláčku, ale i dalších. Jen nevím, kolik dětí je dnes ochotno odložit hry na mobilu a věnovat se třeba té slepé bábě. No a zítra na téma ochtáp božího těla.
1: Bejvávalo.
0: Tak nezapomeňte, až děti přijdou ze školy, vzít jim mobilní telefony a poslat je ven, ať si hrají na slepou bábu. My si za pár minut dáme další díl pořadu Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zemenovou a zaměříme se na džusy a smutí. Ruku na srdce, řada z nás je má ráda. Jsou ale dobré pro naše zdraví, nejsou třeba až příliš sladké, no raději se na to zeptáme, ať to máme jasno. Lenka Filipová právě
3: teď. Kup mi den, kup mi noc.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zdraví.
1: Jak jsou na tom s doporučením z hlediska zdravé výživy ovocné džusy nebo smutí?
2: Hodně záleží na kvalitě a na množství. Můžeme mít džus, který je vyroben z koncentrátu, doslazován uměle a je jasné, že přínos není veškerý žádný. Potom můžeme mít džus opravdu z ovoce nebo smutí, což je ovoce rozmixované na nápoj. Tam by se zdálo, že to bude super zdroj vitaminů, což je pravda. Ale zároveň bychom si měli být vědomí, že s větším množstvím do sebe dostaneme i spoustu cukru. Když baštíme samotné ovoce, sníme kus, dva, dostaneme do sebe zároveň i vlákninu, zasytí nás to a my skončíme. Džusu nebo smutí jsme schopni vypít půl litru nebo i více najednou a to je víc, než bychom z pohledu cukru potřebovali.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Dnes uplynulo 84 let od vypálení Ledic. V sobotu tam proběhnou pietní akce. Otevřený bude i památník a také muzeum. A za okamžik si tuto smutnou událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu. Ještě předtím nabízím Hanu Zagorovou nebo skupinu Holky a skladbu Si senzační. Hezké středeční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. To vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

sníva, že zas dva cúbky mám.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Před 84 lety, tedy 10. června roku 1942, nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů. Ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidských obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let schromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

trwa zaczemknich. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na.
1: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Meziroční inflace v květnu zpomalila. V prostorách Horácké arény v Jihlavě je poprvé volejbalové hřiště. Zdravotníci v litoměřické porodnici pochybili v případu úmrtí dvou novorozenců, ukázal to audit. Bude zamračeno a počítat musíme s přeháníkami teploty nejvýš 16 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a zlevnění potravin. Naopak nejvíce ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Horácká arena v Jihlavě hostí poprvé Evropskou volejbalovou ligu mužů. Česká reprezentace bude hrát v pátek proti Bosně a Hercegovině a v neděli proti Dánsku. Prostor v hale se proto musel přestavět na volejbalové hřiště.
4: Když tam bude lép, ono se to zase smrskne.
5: To vypadá, že je rovně udělaný.
6: Vypadá.
7: Tam, kde bývá při hokeji led, jsou teď na betonu černé plastové čtverce. Postupně je tam skládají zaměstnanci arény Aleš a Milan.
8: No ono to je postavený celkem rychle, ty 2-3 hodiny. Čekáme, až přijde volejbalisti a postaví si svoji palubovku a bude hrát volejbal.
7: Palubové desky technici z volejbalového svazu pokládali 5 hodin. První trénink v Horácké aréně budou mít volejbalisté ve středu odpoledne. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledků interního auditu se loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál prošetřují policisté, až vyšetřování dokončí. Krajská zdravotní je připravená jednat s rodinami o případném odškodnění. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Teherán mezitím vypálil balistické rakety na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
9: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle íránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem se stavě ve finále zámořské NHL prohráli 3-5 s Carolina.

0: Inou té se tak podařilo srovnat sérii na 2-2 na zápasy. Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Ve druhé sérii se dostal přesně pod hranici na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. Soutěž oštěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů 98 centimetrů.
1: Počasí.
0: V Počátkách je teď 12 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem anebo Náměšti nad Oslavou 14. Dnešek čekáme zatažený a vyskytnou se přeháníky. K večeru se začne na celém území Vysočiny objevovat vydatnější déšť. Na teploměru naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpozorněte mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem na 98. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaná dodávka. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 5:10, jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a v dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do třebíckého zvířecího útulku. Na nového pána tam totiž čeká buřtík. Je to kříženec, kdo ví čeho, ale je zdravý a hlavně moc a moc kamarádský.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Jak dobře víte, Český rozhlas Vysočina pomáhá psům v útulcích v našem kraji hledat nové pány. V třebíckém zařízení našel azyl kříženec, kterého se někdo zbavil. Neví se kdo, neví se proč. Přitom je to moc fajn pes. A právě vám může třeba udělat radost, i když by trošičku potřeboval lehkou odtučňovací kůru. Pochopíte proč.
2: V třebíčském útulku stojím před kotcem číslo 17. Je tady jméno Buštík a v závorce Bořek. Trochu nám tady Buštík vyje. Ahoj Buštíku. S Michaelou Bočkovou půjdeme kousek bokem od toho štěkotu.
3: Buštík byl nalezen na ulici Hrotovická v Třebíči u modelářského letiště. Byl tam uvázán na vodítku s obojkem, čip neregistrovaný.
2: Co je to za rasu? Je takový zrzavě hnědý a je to opravdu buštík. Asi se měl dobře.
3: Měl se asi dobře, má dietu a bude to kříženec. Myslím si, že tam určitě bude třeba něco loveckého, ale že by měl put něco lovit, to přímo ne, on je velice přátelský.
2: Je dlouhosrstý, takže je to buštík chlupáč.
3: Jo.
2: Dá se odhadnout, jak je starý?
3: Ptali jsme se paní veterinářky, cca 8 let mu bude. Je to dospělý pejsek, ale je velice hodný. Já si myslím, že někam do rodiny by byl úplně super.
2: Je zdravý?
3: Je odčervený, naočkovaný, odblešený, všechno, jak má být.
2: Můžeme odhadnout výšku v kohoutku, váhu?
3: Měl 31 kilo. Už tady je 2 měsíce, takže si myslím, že tak 29 by klidně mohl mít. Pomalu schazuje ty kila.
2: Jak se to tak dělá, taková psí dieta?
3: Dá se menší gramáž jídla.
2: Já se vrátím ještě k tomu jménu. Je tam Buštík v závorce Bořek. Co si pod tím mám představit?
3: My jsme ho pojmenovali. Pro mě Buštík, protože má trošku ty zádička. Bylo to řečený jen tak do éteru jako vtip, ale dalo se do závorky ten Bořek, že jako je to vůči němu.
2: V papírech je Bořek.
3: Ano, ano. To záleží potom i na člověku, může si ho samozřejmě přejmenovat.
2: Bořek vyje, jako kdyby byl úplněk. Takhle vyje celý den.
3: Že nás slyší, jinak on bývá potichu.
2: Říkala jste, že Buštík je hodný pes, že by se hodil do rodiny.
3: Normálně ho učíme na košík, chodíme s ním na procházky. Já si osobně myslím, že k dětem bude v pohodě. Je to potom na zkoušku, aby člověk přišel i s tím dítětem a seznámil ho.
2: My si teď Buštíka zkusíme vzít do výběhu a zjistíme, jak je to s tou jeho povahou a hravostí. Buřte ty si koule.
3: Pojď sem, pojď.
2: I když má dlouhou srst, tak to bříško stojí za to.
3: Je hodně kontaktní, ale je moc hodnej.
2: No ale krásně čeká na nějakou dobrůdku.
3: Ano.
2: Nedoráží. Já si myslím, že i nějaká výchova tam být mohla.
3: Určitě.
2: Na hračky prý Buštík nereaguje.
3: Čas zkoušíme, ale on jak má radost vždycky, že vyběhne do toho výběhu, tak rychle očuchat všechno ostatní a hračky jdou stranou. Chodí rád na procházky, venčijou ho.
2: A když se vrátím ještě k té váze a jeho dietě, jakou váhu by měl mít zdravou?
3: Myslím, že aspoň těch 25 kilo, aby netrpěly ty klouby.
2: Tak Buštíku, ještě pár kilo. Dáš je?
3: Já si myslím, že to je hodně v Ostravě, že si ho prostě někdo takhle vykrmil.
2: Z Třebíče Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Fotografie a taky video s Buštíkem najdete na našich internetových stránkách a taky facebookovém profilu. Tak ho okoukněte a třeba právě Buštík se stane vaším novým parťákem doma. Zasloužil by si to.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví osmdesátiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Až do neděle můžete navštívit zámek v Náměšti nad Oslavou a zajít na netradiční prohlídku. Zámek ve spolupráci s edukačním oddělením Národního památkového ústavu připravil takzvané řetězové provázání. My už na zámku máme regionálního stopaře Adélu Zachovou a ta nám všechno vysvětlí. O těchhle prohlídkách nám poví vše podstatné. Jak jsem to, doufám, že jsem to nazvala dobře. Adélko, krásné dopoledne ti přejeme.
2: Dobré odpoledne.
1: Řetězové provázení.
2: Ano,
1: provádění.
2: Já tam mám chybku, to se omlouvám. Je to řetězové provádění. A pro návštěvníky to znamená, že na prohlídkové trase reprezentační prostory potkají v každé místnosti jiné průvodce. Jsou tam zhruba 2 až 3 žáci. Ti budou představovat historii a další zajímavosti. A na zámku tahle akce není žádnou novinkou, stejně jako v předchozích letech budou tedy opět tradiční provázet deváťáci ze základní školy Jana Amose Komenského z Náměště nad Oslavou. A žáci už koncem dubna se seznamovali s prostorem prohlídkové trasy, v květnu si začali zkoušet práci s průvodcovskými texty a na konci května už si zkusili provázení přímo na prohlídkovém okruhu. No a žáky na tuhle roli připravoval Lukáš Gregor, který na zámku pečuje o historický mobiliář. A já teď pana Gregora vítám v našem vysílání, mám ho vedle sebe a rovnou se zeptám, jak žákům příprava na průvodce šla, co je bavilo, co jim třeba naopak dělalo problémy.
3: Dobrý den, dobré dopoledne. Šlo jim to docela dobře, musím říct, že do toho šli se zápalem a téměř všichni i se zájmem. Dlužno dodat, že v současné době je to trochu horší s tím mluveným projevem. To slyšíme běžně i v médiích, že to vyjadřování není úplně nejlepší. Ale ti žáci si potom uvědomí, že jim to pomůže i v nějakém tom budoucím životě profesním například. A tak tomu i přistupují. No.
2: Já už jenom přidám informaci, že tyto speciální prohlídky můžete navštívit až do neděle 14. června.
1: Tolik náš regionální stopař Adéla Zachová, která se nám tentokrát přihlásila ze zámku v Náměšti nad Oslavou. Děkujeme a přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Taky děkuji, hezký den.
1: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut další díl Babských rad.
0: Regionální stopař.
1: A ptáte se, o čem si tentokrát budeme s Jarkou Vykoupilovou povídat? No přece o našich nechtech, o tom, jak mohou vajíčka, ořechy nebo dokonce i mléko pomoci tomu, aby vypadaly krásně. Víc Jarka Vykoupilová za pár minut, teď Jitka Zelenková o tom, že si máme co říct.

0: Na cestě jsme se ocitli s Vaby Daňkem v 10 hodin 35 minut. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a teď je čas trošičku pečovat o sebe, respektive o naše nechty. S tím nám pomůže Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nechty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nechty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nechtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nechty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nechty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nechtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nechty. Pro lepší kondici nechtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nechtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Na dvoudenní návštěvě Česka je prezident Mezinárodní automobilové federace Ben Suliam a se svým českým protějškem Janem Šťovíčkem řešil v Praze mimo jiné, jak přilákat šampionát Formule 1 přímo do Brna na Masarykův okruh. My vám podrobnosti nabídneme už za chvíli. Ještě předtím třeba Lucie, Kalíminok nebo taky Keks, jak děkuje se andělům. Tak hezkou středu s námi, s Českým rozhlasem Vysočina.

0: skladba Sen v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Ať si kdo chce, co chce říká, tak za mě prostě Lucie bez kolera už není Lucie. No ale o tom to není, teď si budeme povídat úplně o něčem jiném, o tom, co máte rádi především vy, pánové, protože přímo z monacké velké ceny Formule 1 se do Česka přesunul na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Muhammad bin Sulaim. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak i s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Jedním z témat setkání bylo i jak dostat do Brna seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme po každé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Muhammad bin Sulaim, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné. Samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident Českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku, ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kdy vlastně je to v centru té střední Evropy, to by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na tom ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no. Takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomocí získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné, protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Český rozhlas.
0: Zůstávejte s námi i nadále, i po 11. hodině vám dnes nabídneme zajímavé povídání. Hostem našeho vysílání bude doktor farmacie Jiří Samek. Společně si budeme povídat o tom, jak dostat moderní léčbu k pacientům a jak složitá je cesta nových terapií do praxe, a taky otevřeme otázku, proč se někdy zbytečně ty cesty komplikují, a dotkneme se i úhrad léku. Rozhodně zajímavý rozhovor už po 11. hodině, nenechte si ho ujít a nebude chybět ani pozvánka na 5. ročník koncertů u Jezu, protože právě výtěžek z těchto fantastických koncertů poputuje na nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Marcela Holanová, skladba Žárlí, možná proto, že Marcela Holanová tam vystupovat nebude. Proto budete žárlit. Hezké dopoledne s námi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkův Brod má první dům pro vlaštovky, do budoucna mohou přibýt další. Stav siamských dvojčat narozených na Slovensku je dobrý. Volejbalová reprezentace bude hrát v Jihlavské aréně, jejím kapitánem je rodák Patrik Indra. Odpoledne čekejte zataženo a přeháníky teploty do 16 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu z ODS Zbyňka Stejskala by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdících domků.
2: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej a pak zkusíme zase někde jiný a další.
0: Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy. 1000 mil československých je závod automobilů a motocyklů, jejichž historie spadá do 30. let minulého století. Účastníci se začnou v Opletalově ulici u pražského hlavního nádraží scházet dnes odpoledne. Celkem by mělo odstartovat 130 vozidel předválečné výroby, upřesnil ředitel závodu Jiří Patočka.
3: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
0: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojené pánví a podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operaci podstoupí už zítra. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc rodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození srostlých sourozenců z roku 2000 také ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělená a dnes žijí plnohodnotné životy. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdilo v baráži, ve které porazilo Artis Brno. Evropská volejbalová liga mužů bude mít 3 zápasy v horácké aréně v Jihlavě. Národní reprezentace bude hrát v pátek proti Bosně a Hercegovině a v neděli s Dánskem. Silnou atmosféru turnaje očekává kapitán českého týmu Patrik Indra, který je jihlavským rodákem.
4: No, je to neskutečný. Od té doby, co jsem to se to vlastně dozvěděl, což bude možná už třeba 3/4 roku, tak se na to hrozně těším. Mám zprávy, že přijde spousta mojich známých, kamarádů, hlavně rodina, takže pro mě to bude určitě velice výjimečná událost a výjimečný zápas a hrozně se na to těším. Počasí.
0: V Novém Rychnově je právě 14 stupňů, v Dukovanech anebo Libici nad Doubravou 14. Odpoledne očekáváme zataženo a přeháníky, večer se začne na celém území Vysočiny vyskytovat vydatnější déšť. Teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě opatrně projíždějte ulicemi Humpolecká, Lidická a Masarykova. Probíhají tam opravy vodorovného dopravního značení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné středeční dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. V dobrém dopoledni vás dnes vezmeme na 5. ročník koncertů u Jezu. Jejíž výtěžek poputuje nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Ještě předtím zamíříme do světa zdravotnictví, především do moderních léčiv a dalších. Mým hostem je dnes totiž člen dozorčí rady tohoto fondu, tedy fondu dětské onkologie Krtek, doktor farmacie Jiří Samek, který působí ve fakultní nemocnici Brno jako farmaceut v ekonomickém oddělení. Navíc spolupracuje s lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a s centrem Kreatik Brno, které se zaměřuje na inovace v léčbě dětských onkologických pacientů. Zkušenosti má také z farmaceutických společností. No a já vám přeji krásné dopoledne a díky za to, že jste dnes dorazil.
3: Hezké dopoledne také.
2: No a my si společně budeme povídat o tom, jak dostat moderní léčbu k pacientům, jak složitá je cesta nových terapií do praxe a proč se někdy zbytečně tyhle cesty komplikují. Dotkneme se také úhrad léku i vývoje nových metod léčby.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem pan doktor Jiří Samek. Vystudoval jste farmacii, prošel nemocniční praxí, farmaceutickým průmyslem i akademickým výzkumem. Co vás přivedlo právě k oboru, který dnes spojuje medicínu, inovace a financování léčby?
2: No, je to vlastně součást farmaceutické praxe nebo možné práce farmaceuta, protože jako povinností toho farmaceuta ve finále je vytvořit ten léčivý přípravek a doručit ho tam, kde má fungovat jako léčivý přípravek, tedy buď to do nemocnice, k lékaři nebo k pacientovi.
1: Kdy jste si uvědomil, že někdy není nejtěžší lék objevit, ale dostat ho právě k pacientovi?
2: Když přišel první takzvaný zahraniční dovoz do fakultní lékárny ke svaté Aně v Brně, a ještě to byly 80. léta, tak říkají ze starého režimu, a já jsem viděl, co vše se odehrává mezi pacienty i v té nemocnici, když přijdou tehdy ty takzvané vzácné léky. Bylo to velmi ošklivé.
1: Uh-huh. V tom případě, co vám roky právě ve farmaceutických firmách ukázaly o tom vztahu mezi medicínou, biznesem a těmi potřebami těch pacientů?
2: Že farmaceutický průmysl prospívá velmi, opravdu pokrývá ty majoritní potřeby společnosti a medicíny a zároveň, že jsou segmenty pacientů, pro které ten farmaceutický průmysl zkrátka dobře ty léčivé přípravky nebo technologie obecně vyvíjet může velmi málo, anebo je nevyvíjí vůbec.
1: Když vznikne nová slibná terapie, jak vůbec vypadá ta cesta od toho laboratorního objevu k té standardní péči?
2: Napřed se musí úplně jednoduše ověřit, jak moc ten léčivý přípravek je účinný a bezpečný na v zásadě laboratorních modelech. Pak to prochází dlouhou fází klinického hodnocení toho léčiva. No a ve výsledku vlastně je určitá jistota, že ten léčivý přípravek je dostatečně účinný a velmi bezpečný. A pak začíná vlastně ten proces, aby ten léčivý přípravek mohl být reálně použit. To znamená zajistit mu takzvaný vstup na trh.
1: Dá se říct, kde se ten proces nejčastěji zadrhne? Jestli je to věda, regulace, klinické studie nebo financování?
2: Jsou to klinické studie, tam je největší riziko pro ten léčivý přípravek a potom, kdybych to vzal z pohledu té určité populace pacientů nebo indikace nebo konkrétního pacienta, tak to může být vlastně to financování z veřejných zdrojů, pokud je to velmi drahá léčba. Pokud je to levná léčba, může si ji zaplatit pacient.
1: Často máme asi pocit, že když léčba existuje, pacient ji dostane. Platí to vůbec?
2: Neplatí. Nemůže.
1: Proč?
2: Pokud by si to hradil pacient, tak pak ano, protože zodpovědnost za rozhodnutí o té terapii jde za lékařem a pokud pacient souhlasí, tak v České republice může být léčen i léčivým přípravkem, který nemá takzvanou registraci.
1: V tom případě je někdy problém v tom, že medicína už umí víc, než systém dovolí zaplatit?
2: To medicína vždycky bude umět. To jsou dva světy.
1: Kdo vlastně rozhoduje, kdy je nová léčba příliš drahá?
2: V České republice je to v rámci správního řízení a rozhoduje o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny také.
1: Dá se vůbec ekonomicky posuzovat hodnota léčby u dítěte s vážnou diagnózou?
2: Systém je nastavený tak, že to vyžaduje, ale bohužel to posuzování není možné, protože u těch velmi malých skupin pacientů a konkrétně u dětí farmaceutický průmysl většinou ten léčivý přípravek nevyvine pro ty děti, pro tuto populaci. A v tom případě vlastně ani nejsou data v tom formátu a v té velikosti, aby to šlo hodnotit.
1: Říká dnešního z Dobrého dopoledne pan doktor Jiří Samek.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si povídám s panem doktorem Jiřím Samkem. Dostáváme se k další otázce. Když inovativní léčba není hrazená, znamená to, že je medicínsky nejistá nebo jen ekonomicky komplikovaná?
2: Znamená to, že jí nebyla přiznána úhrada z veřejného zdravotního pojištění, co zní trošku jako právnicky, ale ta léčba je účinná, je bezpečná, jen a pouze nebylo rozhodnuto, že ty peníze se na ní mohou za toho pacienta vynaložit. Jinými slovy, s medicínou, s účinností té léčby to nemá co dočinit.
1: Není někdy problém v tom, že systém dobře počítá náklady, ale hůř umí ocenit ten dlouhodobý přínos?
2: On umí obé a obé je trošičku spekulativní.
1: Dá se říct, že o šanci pacienta někdy rozhodují pravidla systému více než samotná medicína?
2: Ty pravidla to omezují z hlediska toho financování z veřejného pojištění. Ale pokud by se pacient rozhodl, že si nad rámec toho pojištění něco uhradí sám, tak samozřejmě může, rozšiřují se možnosti.
1: Setkáváme se s informacemi, že dětská onkologie není pro farmaceutický trh vždy atraktivní. Proč tomu tak je?
2: Je to z toho důvodu, že těch dětí, dá se říct si naštěstí, které jsou teda postiženy onkologickou diagnózou, je velmi málo. Ono jsou to vlastně vzácná až supervzácná onemocnění. To je ten jeden důvod. Ten druhý důvod je, že málo platné v rámci toho klinického hodnocení někdy dochází vlastně k selhání toho konceptu, který je testován, jinými slovy ty klinické studie nevídou, jak se očekává. A samozřejmě v té dětské onkologii to může mít negativní reputační dopad na tu firmu. Takže ta firma se tomu logicky snaží vyhnout. Ona oblast onkologie je proto to jako typická. No a ten třetí důvod je, to už zabíháme trošku jako k cenotvorbě léčivých přípravků, tak ten třetí důvod je v tom, že když ten léčivý přípravek již je vyráběn, má nějakou cenu, nějakou úhradu pro indikace, které jsou typické v dospělé onkologii. A teď by vlastně ten průmysl začal dělat znovu klinické hodnocení pro ty děti, tak aby se mu to pro ty děti vyplatilo, pro ty velmi zřídkavá onemocnění, tak ten léčivý přípravek by musel násobně nacenit. A teď by vlastně na trhu byl ten samý, pro ku příkladu kolorektální karcinom za nějakou cenu a pro neuroblastom za pětinásobně nebo šestinásobně velkou cenu. A pro ten průmysl by bylo velmi obtížné toto odůvodnit. A vznikal by vlastně tlak na to, aby ty ceny byly více transparentní. Jo? Oni nejsou a nemohou být. Takže to je ten třetí důvod, proč ten průmysl v této oblasti medicíny nemá velký zájem ty klinické hodnocení provádět.
1: To tedy znamená,
2: není to jeho chyba, prosím. Jo, to je výsledek systému.
1: Znamená to tedy, že malé skupiny pacientů mohou a vlastně jsou pro ten vývoj inovací nezajímavé.
2: Oni jsou zajímavé tehdy, pokud máte jeden unikátní lék pro velmi dobře definovanou skupinu pacientů a byť je to vzácné onemocnění, tak je dostatečně velké, jako je třeba cystická fibróza nebo spinální muskulární atrofie. Takže tam to pro ten průmysl zajímavé je, ale pokud máte, a to je případ dětské onkologie, tak vzácné onemocnění, že těch dětí je třeba 15 nebo 20 za rok, zatímco u cystické fibrózy jsou to stovky a ty pacienti vlastně se v čase jako kumulují, tak to už pro ten průmysl zajímavé je. A taky můžete u té cystické fibrózy požadovat vlastně násobně větší náklad za rok, než je tomu v onkologii.
1: Zůstávejte s námi, za pár minut budeme pokračovat v dopoledním rozhovoru. Dnes je mým hostem pan doktor Jiří Samek.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Si dnes povídám s panem doktorem Jiřím Samkem. Dostáváme se k další otázce. Jestli není eticky problematické, když dostupnost inovací částečně určuje velikost trhu?
2: Eticky to problém rozhodně je, ale je to výsledek systému a platí to vlastně pro všechny obory lidské činnosti.
1: Vy se věnujete i dendritické buněčné imunoterapii. Můžete nám laikům vysvětlit, jak funguje a proč budí takový zájem?
2: Ty dendritické buňky jsou buňky, které lidské tělo standardně obsahuje. My je dokážeme z periferní krve vybrat nebo separovat. A trošku je nabudit, aby dělali více to, co dělat mají. No a potom k těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný. A vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit. Takže vlastně, když se ty dendritické buňky potom zpátky dají do toho, tomu pacientovi velmi šetrně a velmi jednoduše, tak ten imunitní systém velmi dobře ví, po čem má jít a identifikuje zbytkovou nálož těch nádorových buněk a ty likviduje. Takže vlastně to tělo se samoléčí. Proto to budí ten zájem, protože ta terapie je velmi šetrná, dlouhodobá, toho pacienta nijak nezatěžuje a pomáhá mu vlastně jeho vlastními silami.
1: V tom případě, proč se taková léčba obtížně dostává do těch standardních úhrad?
2: Protože se používá vlastně pro tak malé skupinky pacientů, že to vyhodnocení, aby odpovídalo požadavkům systému, je obtížné. My tedy předpokládáme, že díky legislativě současné to možné bude a že ta úhrada konkrétně pro tento typ léčivých přípravků uznána bude.
1: Znamená to tedy, že v současné době ten systém na takové terapie není nastavený?
2: V tomto případě ta imunoterapie založená na dendritických buňkách a konkrétně ten typ, který je vyráběn v pracovišti Kreatik, v centru Kreatik, tak bude první typ, u kterého bude zažádáno o tu úhradu. Jinými slovy, my vlastně budeme první, kteří ten systém otestují. Jo, takže říkat, že to jako nejde, není správné, my doufáme, že to půjde, ale zkrátka nikdo se o to ještě nepokusil.
1: Napadá mě, není ten dnešní úhradový model pořád přeci jenom vytvořený pro tu éru tablet, ne pro personalizovanou buněčnou léčbu?
2: Říkáte to přesně, je tomu tak. Zase je to rys toho systému, protože ten systém je nastavený na to, aby reguloval velké náklady pro velké skupiny pacientů. Ne relativně malé náklady pro extrémně zřídkavé indikace.
1: Říká dnešní host, dobrého dopoledne, pan doktor Jiří Samek. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Si dnes povídám s panem doktorem Jiřím Samkem. Dostáváme se k dalším otázkám. Kdybyste měl být upřímný, brzdí dnes inovativní léčbu víc nedostatek peněz nebo nedostatek odvahy systém měnit?
2: Za mě je to ten druhý důvod, za B. Těch peněz obecně v systému je celkem dost a to, co jsem řekl, že to brzdí spíše nedostatek odvahy nebo invence, tak to se prosím nevztahuje na Českou republiku. To je problém kompletně rozvinutého světa a hlavně teda Evropské unie.
1: Vy ten systém znáte zevnitř. Kde podle vás české zdravotnictví třeba v dostupnosti inovací nejvíc selhává?
2: Z mého pohledu rozhodně neselhává z hlediska přístupu pro moderní technologie a konkrétně léčivé přípravky. Tam je to obdobné jako u evropských států, které mají výrazně větší HDP na hlavu a nebo vynakládají více na zdravotní systém. Takže tady je to v pořádku, ale ti, kdo vlastně z toho dobrého systému vypadávají, tak opět jsou to vlastně ty skupiny pacientů se vzácnými, velmi vzácnými onemocněními a nejvíce se ty problémy vlastně ukazují v oboru dětské onkologie a hematoonkologie. Tam je největší problém. Systémový dlouhodobý.
1: Když se na některé léčby skládají nadační fondy a dárci, není to signál, že systém někde nefunguje?
2: No je to potvrzení, že nefunguje. To je vlastně ten praktický příklad toho, ale zároveň je to hezký příklad reakce lidské společnosti, která se to snaží tak, jak může vlastně tu potřebu vyplnit.
1: Pane doktore, vy jste člen dozorčí rady nadačního fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Čím je právě pomoc nadačního fondu Krtek specifická a komu konkrétně pomáhá?
2: Nadační fond Krtek jednak zajišťuje velkou pomoc a dovolím si říci až vlastně i servis v určitých životních situacích jednak pro ty pacienty, pro ty děti nebo mladé dospívající, ale také kompletně pro jejich rodiny. Jo, ono se málo myslí na to, že když si představíte rodinu, dítě, a teď je vlastně stanovena diagnóza onkologická, hematoonkologická, tak ono to leckdy má velmi silný, někdy až drtivý dopad na chod té rodiny. Takže nejde jenom o to poskytnout dobré zázemí pro tu terapii jako takovou, ale leckdy je velmi stejně podstatné vlastně se postarat o potřeby té rodiny, poskytnout jim možnost, aby byli s dítětem, jak to jde nejdéle, jak to jde nejlépe. A to je vlastně to, v čem ten Krtek je velmi silný. Ta další stránka je, že se stará o ty děti a o to, jak vlastně žijí a jak dobře se jim žije i po ukončení té terapie, což zase vlastně pro ten průchod životem je podstatné, protože ty děti si vlastně často nesou zátěž, že měli velmi těžkou diagnózu, zažili velmi obtížnou léčbu a jako cítí se trošku vyřazeny ze standardního dětského kolektivu. No a ten Krtek jim jako pomáhá to, aby zase začali žít tak, jak děti žijí, aby jim jako bylo dobře na světě. Takže to je ta druhá část, v čem je Krtek výjimečný. A ta třetí je, že vlastně z získaných prostředků díky charitativním akcím financuje právě i část vývoje léčivých přípravků, případně i jejich výrobu. Protože dokud ta výroba nebude a to podání financováno z veřejných zdrojů, tak to vlastně hradí ten Krtek.
1: Co pro vás znamená propojení fondů právě s benefičními koncerty u JEZU?
2: Takové akce jsou vždycky příležitost si vlastně pro každého z nás uvědomit, co jsou ty takzvané hodnoty, o kterých se jako často říká nebo mluví, a co jsou teda ty priority. Jo, protože jedna věc je vždycky chválihodné shromáždění prostředků, nějakých finančních zdrojů, ale druhá stejně podstatná věc je si jako uvědomit, co v tom životě je podstatné. A že nějak přispět pro to, co my vyhodnotíme jako podstatné, můžeme nějak každý, jo? Ať je to poskytnutí nějakého finančního daru, nebo jakákoliv forma účasti, nebo jakákoliv forma pomoci. Takže vlastně pro mě je to jakási sebereflexe.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina vám už za pár minut představíme další dva hosty, které jsme vám tak trochu tajili. A to starostu obce Věžnice Davida Drahoše a taky hlavního iniciátora právě koncertu u jezu a organizátora Ladislava Apfeltálera.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. V tuhle chvíli se budeme věnovat akci, která nás čeká už 13.6. A my bychom tam rozhodně neměli chybět. Jedná se o benefiční akci Koncerty u jezu. Letos už pátý ročník. Víc nám o něm řeknou ale samotní organizátoři, a to starosta obce Věžnice David Drahoš. Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A také hlavní organizátor celé akce, pan Ladislav Affeltaler.
3: Dobrý den a dobré dopoledne všem.
1: Pánové, já už jsem to naznačovala, ale pojďte nám říct, v čem jsou koncerty u jezu výjimečné oproti jiným benefičním akcím?
4: Já myslím, že jsou výjimečné svou atmosférou. Zde se nám podařilo takový malý akcičky udělat akci už jako větší, s větším PR, s větším dosahem, ale furt si udržela takovou tu správnou atmosféru na místě. O to jsme hodně stáli, když se nám to pod rukama rozrůstalo, a myslím si, že to je to hlavní. A samozřejmě podle mě to je ten rozdíl, protože samozřejmě pomáhá to dobré věci, ale tak to asi i jiné benefice, ale pro mě je důležitá ta atmosféra.
3: Já musím potrhnout to, co říkal David. Musím říct ještě jednu věc, která si myslím, že za těch, letos bude pátý ročník, za těch x ročníků máme, kterou máme vypozorovánu, a to je to, že ta akce, ta benefice spojuje lidi napříč hudebními žánry, tudíž přesto, že se jedná o benefiční festival zaměřený na country, folk a bluegrass, tak tam najdete návštěvní, kteří mají rádi různé jiné žánry hudební a jdou tam se stejným záměrem a se stejným cílem podpořit dobrou věc.
1: Nakolik se už v dnešní době v rámci blížícího se pátého ročníku do akce zapojí partneři, sponzoři a dobrovolníci?
4: No, musím říct, že velmi významně.
3: Má to dva rozměry, bez nichž by nešlo uskutečnit takovou tu akci. První věc je nadšení a nasazení dobrovolníků, především ze soucení obce Věžnice. Ty víceméně nám pomáhají s celou akcí. Nebýt místních nadšenců z řad sportovců a místních hasičů, tak by se nám nepodařilo zajistit zázemí pro návštěvníky i pro vystupující, takže to je naprosto úžasné. A druhá věc je samozřejmě, bez těch donátorů a sponzorů by to nešlo. A tady to je klíčové a nás těší, že ten zájem ze stran těchto subjektů je každý rok větší a větší, a jsme i rádi tomu, že máme i řadu mediálních partnerů a mezi nimi i Český rozhlas Vysočina, kteří nám pomáhají zmedializovat tu naši akci.
1: Moc rádi to děláme. Kdo letos na koncertu vystoupí a na co se mohou návštěvníci těšit?
4: Program je opět velmi kvalitní. Je tam 5 kapel, začíná Epidemie.
3: Pak samozřejmě kapela Vokobere, kde jímž součástí je Jiří Vondráček a Petr Kocman. Následuje tramská legenda Pacific a samozřejmě Samsonova parta a Lenka Slabá a Triola, což si myslím, že je na závěr bombónek, na který se budou všichni těšit.
1: Kdy a kde letošní koncert u jezu proběhne, kdy se uskuteční a kde si můžeme koupit vstupenky? To je to nejzásadnější.
3: Vstupenky je možno zakoupit na dvou místech. Jednak je to v online předprodejích, které avizujeme na našich www stránkách. Tam naši potenciální návštěvníci můžou si dohledat, kde. Je to tedy, pokud se podíváte na www.koncertujezu.cz, najdete, kde si můžete zakoupit online vstupenky, anebo přímo v Polné v jednom z papírnictví na náměstí. No a na závěr samozřejmě musím zdůraznit, že je možno si zakoupit vstupenky přímo na místě při vstupu na festivalovou louku.
1: Proč by podle vás lidé letos neměli váhat a měli by přijít? A proč má smysl být součástí právě této pomoci?
3: Myslím si, že je to jeden z důvodů návštěvy a hlavních je to, že se zajišťují prostředky na personalizovanou péči pro onkologicky nemocné dětské pacienty, tam, kde prostě ta léčba systémově ze strany státu není uhraditelná, tak si myslím, že to je klíčové. A zkrátka dobře, víme, že 10-15 dětí v republice zkrátka tuto péči potřebuje, tyto zdroje financí ročně, a tady si myslím, že všichni můžou pomoct, každý svým dílem. Ten, kdo přijde, navíc si užije nádherný hudební zážitek kapel, které hrají pohodovou hudbu v nádherném malebném údolí řeky Šlapanky.
1: Nabízí se ještě otázka, kterou pokládám, řekla bych, každoročně. Setkáme se na místě i s nějakými profíky, odborníky. Dívám se záměrně, pane doktore, na vás. Jestli pan doktor Jiří Samek bude účasten pátého ročníku právě koncertu u jezu.
5: Budu moc rád.
1: Takže si s vámi budeme moci i popovídat případně.
5: Když budete mít zájem, určitě.
1: No, nádhera. No a teď ta otázka na organizátory. Vy už se, Láďo, smějete, vy už tušíte, na co se zeptám. Vy každoročně zvedáte tu částku, kterou se nakonec podaří vybrat. Dali jste si letos nějaké předsevzetí, že by bylo fajn, kdyby?
3: Fajn by bylo. A naším cílem je dosáhnout aspoň té částky 500 000. Samozřejmě budeme rádi za každou korunu. A každý je vítán, kdo nás přijde podpořit. A ten sen, dosáhnout toho 500 000, by byl úžasný.
1: Tak tedy už v sobotu 13. června u jezu rybníka Kukle ve Vědnici u Polné od 15 hodin se všichni sejdeme už na 5. jubilejním ročníku koncertu u jezu. Já moc díky za to, že jste dnes byli hosty Dobrého dopoledne a že jste nás na tuhle krásnou akci pozvali. Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: No a velký dík patří, pane doktore, vám, že jste nám přiblížil, jak to v dnešní době funguje. Nejenom v medicíně, ale taky ve farmacii. Hostem Dobrého dopoledne byl dnes pan doktor Jiří Samek, dále také organizátoři koncertu u jezu, a to David Drahoš a Ladislav Apfeltáler. Díky moc, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Meziroční inflace v květnu zpomalila. Hokejová Dukla oslaví 70 let klubu multimediální show. Třebičtí baseballisté zaskočili favorita a v extralize jsou na dosah postupové příčky do play-off. Bude zataženo s deštěm a teplotami do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a zlevnění potravin. Naopak nejvíce ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Výročí 70 let existence si hokejová Dukla Jihlava připomene slavnostním gala večerem. Jeho součástí bude multimediální show, které se zúčastní významní hráči z minulosti i současnosti klubu nebo osobnosti veřejného života. Akci bude 13. listopadu hostit Horácká arena.
2: Součástí programu budou i 4 originální skladby, včetně písně vytvořené speciálně k 70. výročí klubu. Ta bude mít během gala večera svou premiéru. Multimediální show provede návštěvníky nejvýznamnějšími okamžiky historie Dukly Jihlava. Prostřednictvím archivních materiálů nebo audiovizuálních projekcí připomene slavné kapitoly klubové historie i její současnou podobu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta, rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolali brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
3: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
0: Baseballisté Třebíč Nuclears v posledním kole extraligy zaskočili favorizovanou Kotlářku Praha. Po výhrách 3-2 a 13-2 se odrazili od jedna tabulka nejvyšší soutěže a jsou na dosah postupové příčky do play-off. Vítězství svého týmu na stadionu na Hvězdě sledovala stovka bývalých hráčů, kteří tam společným setkáním zároveň oslavili výročí 40 let baseballu v Třebíči. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech teď mají 14 stupňů, v Košeticích 12. Bude zataženo s deštěm a teplotami od 13 do 16 stupňů. Přidá se mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta teď překáží na silnici 406 u Kostelce na Jihlavsku. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a popřejte někomu k svátku, k narozeninám, nebo pošlete písničku pro radost. Jakou, to záleží na vás. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. Nejdřív napíšete jako vaše přání slovo píseň, jo? Potom děláte mezeru a potom teprve vaši gratulaci. Krátkou zprávu, bez háčku, bez čárek. A jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Jdeme na to!
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Dneska jsem byl v restauraci, kde mě přivítala cedule. Nemáme Wi-Fi, chovejte se jako v roce 1985. No tak jsem zaplatil 8,50 za smažák a pak si v klidu zapálil.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Přesně tak, písničky na vaše přání. A teď má první přáníčko Natálie Balounová. Zdravím všechny posluchače a chtěla bych zahrát písničku, protože to nevzdám, všem posluchačům a přeju si, ať nikdo nic nevzdává. No a bojuje, dokud to jde. Písnička je tady.

0: týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, no mám tady další přáníčko. Ahoj Jardo, prosím o písničku Rande u zdinářku od Hanky Zagorové. Jen tak pro dobrou náladu posílám.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Povídají si dva muži. Dneska je teda psí počasí. Nejraději bych zůstal v posteli s Agátou Christy. No, to já bych si teda vybral radši nějakou mladší.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ale Jarda také čeká na telefonu ze Světlé nad Sázavou. Krásný den.
3: Jo, hezký den přeji, hezký den. Dneska je takový den upakaný a já bych chtěl nechat zahrát písničku pro všechny lidi, kteří to mají rádi. Marina, je to možný?
2: Jasně. Mám to nachystaný. Máte dešník?
3: Máme dešník.
2: Tak je to dobrý. Tak můžete vyrazit na procházku, ale až po písničkách.
3: Ano, díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, písničky pro Vysočinu jsou především pro ty, kteří nás poslouchají a kterým můžeme udělat radost. No a teď tady mám jedno takové přání od Štěpána, tak tím uděláme výjimku. Zdravím, zahraj písničku Touha od Daniela Landy. Tuhle písničku jsme dlouho neslyšeli. Ani nevím, kdy jste ji naposled hráli. 23.5. jsme ji hráli, čověče. Písničku nechám zahrát do nebe českýmu vynikajícímu jednomu z mých nejoblíbenějších herců Vláďovi Dlouhýmu. Dneska by oslavil 68. narozeniny. Také by dneska slavil 77. narozeniny Karel Zich, přezdívaný jako Elvis Presley. Byl český zpěvák, kytarista a hudební skladatel a doktor filozofie. Ty se s ním určitě znal, Hypochondr. Tak neznal, člověče, neznal. Každopádně písnička je tady, Touha od Daniela Landy. Posílám.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A máme tady další přáníčko, posílá Jarek Střeště, přidal taky vtípek. Pane, to, že pravidelně navštěvujete skupinový sex, neznamená ještě, že umíte pracovat v kolektivu. Tak tohle bylo z úřadu práce. Děkujeme. Dobrý den, zahrajte, prosím, i nejen pro pamětníky, písničku Bílá pláž, kterou v roce 82 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště. Jarku, před chvilkou zpíval Milan Chladil, tak já to posunu ještě kousek dozadu a dám třeba Rudolfa Cortéze, co? Až bude 6, panečku.

aby jí čas život znesnadnil. Má sladký hlas a vlasy hedvábné a v očích jas, jas, který neslábne, když počkáte i vás, má milá, s mámí. Jen chviličku

0: Baví se tři houbaři. Hele, já jsem našel takovýho hřiba, jo, že když jsem ho položil na židli, tak ta židle praskla.
1: No nekecej, tak to já jednou našel takovýho hřiba, že když jsem ho dal na stůl, tak praskl ten stůl.
2: Ale tak to já, jo. Já jsem jednou našel takovýho hřiba, že jsem ho naložil na vůz.
1: No neříkej, že ti praskl vůz.
2: Ne, nepraskl. Vylezl červ z toho hřiba a zežral mi koně.
3: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Písničky pro Vysočinu.
4: A další přání má Petra Pavlíková. Dobrý den, chtěla bych zahrát k dnešnímu svátku Gitě Kubátové z Havlíčkova Brodu. Přeju ti všechno a mnoho lásky od manžela, dětí, vnoučat a vybrala jsem tvého oblíbeného Václava Neckáře a písničku Šalalalalí, to ti přeje Péťa z Brodu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A možná nějaký vtípek bude mít i Ludvík ze Salavic, který je právě na telefonu. Ahoj!
2: Ahoj, já to zdravím tě a zdravím všechny posluchače toho skvělého pořadu. Mám dokonce dva, můžu je dát oba?
1: Jasně.
2: Jsou to oba dva kameňáky. Takhle slečna začala na ulici křičet: pomoc, zloději, ukradl mi peněženku. Přijde k ní policista a říká: prosím vás, slečno, vy jste necítila, že vám po ní šahá? To jsem prosím cítila, ale že mi druhou rukou ukradne peněženku, to mě nenapadlo.
1: Tak dej další.
2: Takhle mladá dívka nastoupila do trolejbusu, ten byl plně obsazený, žádný místo k sezení nebylo volný, tak ona poprosila jednoho pána, říká: prosím vás, pane, mohl byste mě pustit sednout, já jsem těhotná. Pán se na ní tak nedůvěří, je podívá na jištíkovou postavu, říká: jak dlouho? Už asi půl hodiny, ale ještě teď se mi z toho třesou kolena.
1: Taky dobrý, tak mi řekni, co zahrajem.
2: Tak já bych chtěl zahrát pro všechny moje kamarády regionáky, pro všechny lidi, kteří mají rádi tuhle tu zpěvačku. Je to malá žena s velkým hlasem a s nádhernýma očima. Jmenuje se Mirlie Matije a dáme si vodní písničku Santa Maria de la Mer.
1: Mám to nachystaný. Tobě pěkný den přeju.
2: Tobě taky a vám všem.

0: hlásili, jo, že z jihu přijde teplá vlna. No to jsem teda zvědavá, za kolik budou prodávat Klubko.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
2: Písničky na vaše přání, jak jinak. No a já tady mám další přáníčko a je to na písničku od Helenky Vondráčkové. Písničku ale nemám. Proč mě nikdo nemá rád? Proč mě nikdo nemá rád? Mě nemá rád teď ten počítač. No a já jí dám až za chvilku, jo. Protože tady mám ještě jedno přáníčko na písničku Lásko od Marie Rotrové a tu nachystanou mám, tak ji posílám a bude to Zdenkovi do Třebíče.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
1: A další přání má Aneta Kopecká. Čau Jardo, dáme si Helenku Vondráčkovou, Proč mě nikdo

0: Já vám něco řeknu. Opilost je jako dětství, jo. Ty si pamatuješ úplný prd, ale všichni kolem tebe mají videa a fotky.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A teď tady mám dvě přáníčka. Ahoj Jardo, pustíš nám k obědu třeba tři pípy nebo kulatou. Výběr nechám na tobě, díky a dobrou chuť všem, Vašek. A tady druhá, prosím zahrát kulatou pro radost, děkuji moc, Verča z Pelřimova. No tak jo, tak dáme kulatou, s radostí zaspívám.

0: písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A na telefonu už čeká pan Vítek Střebíček. Krásný den.
2: Krásný den, dobrý den, taky vás samozřejmě všechny zdravím. A písničku bych chtěl nechat zahrát pro manželku, pak by to bylo pro maminku do Brknice, pak by to bylo pro Kvajzrovi do Opatova a pro Svobodovi do Předína. A pro Zdenka do Fagusu samozřejmě. Můžeme to pustit, ať to nezdržuju.
1: Tak jo, je to tam.
2: Děkuju, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a těch tady mám opravdu ještě hodně, tak třeba tohle. Dobrý den, měl bych jedno velké přání. Zítra oslaví své 60. narozeniny naše úžasná tetička Jiřinka Plodíková z Pacova a my jí přejeme všechno nejlepší a vybrali jsme písničku od Marty Kubešové Nechte zvony znít. To přeje synovec Lukáš s rodinou. No a třeba písničku Kabáty a oni pro Jardu necháme na zítra, nebo popřejeme všem gitám taky zítra s písničkou od Petrianů Moje malá premiéra. No a Standovi se omlouvám, ale moji rádcové nenašli traktor a katakomby. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s váma, zase v pondělí po 12. s váma Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: 50 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Výstavbu nových budov pro pacienty se zdravotním postižením plánuje kraj Vysočina v Brtnici. Vyrůsta mají dva samostatné objekty s chráněným bydlením pro 4 až 6 klientů.
1: V místě mají vzniknout také dva malé byty, každý pro jednoho klienta. Hotovo by mělo být do roka od předání projektu dodavateli. Celá výstavba vyjde na necelých 40 milionů korun. Jde o součást dlouhodobého záměru kraje transformovat bydlení a služby pro handicapované z větších ústavů do menších komunit. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví a podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operaci podstoupí už zítra. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození srostlých sourozenců z roku 2000 také ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělená a dnes žijí plnohodnotné životy. Sport. Do horácké arény v Jihlavě se stěhují volejbalisté. Český národní tým tam dnes odpoledne čeká první trénink. Od pátku do neděle se pak v hale uskuteční 3 zápasy Evropské volejbalové ligy národů. Český tým je podle svého mluvčího Lukáše Kozáčka z prostředí v aréně nadšený, řekl to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Reprezentanti nastoupí v pátek proti Bosně a Hercegovině, v neděli se utkají s Dánskem. Vstupenky jsou ještě k dispozici a pro diváky bude připravený doprovodný program.
2: Máme samozřejmě v průběhu utkání pro fanoušky připravené různé soutěže, aktivity, entertainment a podobně. A zároveň připravujeme i venkovní fanzónu, kde budou různé aktivity pro děti, volejbalových dovedností, smyčovací děla, měření rychlosti servisu a soutěže o drobné ceny z českého volejbalu. A zároveň tam budeme mít stánek, promostánek mistrovství Evropy, které v srpnu pořádáme v Brně. Počasí.
0: V Třebíči teď mají 14 stupňů, v Libici nad Doubravou a Košeticích 12. Bude zataženo s deštěm a teplotami od 13 do 16 stupňů. Přidá se mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut teď překáží v Havlíčkově ulici v Jihlavě. Policie by už měla být na místě, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: host.
1: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale ne vždy to šlo, ne vždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohle to dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiné věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona tam tu spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolována nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezývané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím bytím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid pomlčka zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl, on byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Ráci Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole, případně kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silveru A. Tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po 36 letech končí primář interního oddělení Jihlavské nemocnice Jaroslav Točík. Nejstarší automobil na trase letošního historického závodu mezi Prahou a Bratislavou pochází z roku 1926. Český fotbalista Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti světového šampionátu. Bude zataženo s deštěm a teplotami do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Primář interního oddělení Jihlavské nemocnice Jaroslav Točík opouští po 36 letech svou profesní pozici.

0: začnou v Opletalově ulici u Pražského hlavního nádraží scházet dnes odpoledne. Celkem by mělo odstartovat 130 vozidel předválečné výroby, upřesnil ředitel závodu Jiří Patočka.
1: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
0: Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 dronových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech velkoměsta.
2: Nálet ruských nepilotovaných letounů nedal usnout ani obyvatelům Oděsy. Drony narazily do dvou vysokopodlažních obytných domů, kde vypukl požár, ale vážně zraněné lidi oděské úřady nehlásí. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech a na místě vypukl velký požár. Cílem dronů se stala i kujbyševská ropná rafinérie u města Samara a také přístavy Mariupol a Sevastopol na okupovaných územích. Z Oděsy si Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času utkání proti Jižní Koreji. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hrnáč.
4: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
3: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 12 stupňů, v Telči 11. Bude zataženo s deštěm a teplotami od 13 do 16 stupňů. Přidá se mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta blokuje dopravu na silnici 406 u Kostelce na Jihlavsku. A místem nehody se jezdí kyvadlově jedním pruhem a zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 96. kilometru na úrovni Herálce. Na vozovku tam vytekl olej.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Chtěli byste ochutnat sladký med a dozvědět se víc o historii brtnictví, tak tento víkend máte možnost. Na mnoho akcí nás pozve Dáša Kubíková hned po písničce.
6: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem
5: a taky Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou.

0: tuto chvíli opouštíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pohádku Šíleně smutná princezna a jdeme se podívat za víkendovými radovánkami. Kdo vyrazí tento víkend do Náměště nad Oslavou na prohlídku zámku, zjistí, že i letos zámek patří dětem. Žáci 9. ročníku ze základní školy Komenského se na 3 dny stanou vašimi průvodci a možná pro vás odhalí z historie zámku něco, co jste netušili. Tento víkend bude opravdu nabitý, jak zjistila Dáša Kubíková, kterou vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Už pozítří se setkáte především s námi prostřednictvím živého vysílání ze sídla kraje Vysočina. Ten pořádá den otevřených dveří a na ten jeden den se promění v centrum rodinné zábavy. Kolegyně Hela Dvořáková u mikrofonu přivítá zajímavé hosty od 11 do 12 hodin, ale program potrvá celý den. Můžete se zúčastnit rekordu nejvíce přání Vysočině. Kromě toho se můžete těšit na komentované prohlídky, vystoupení siláka železného Zekona, kejklíře Popa a nebo také imitátora Vládi Hrona. Dále tam bude přehlídka domácího zvířectva a včelařů a určitě i nějaká ta dobrá ochutnávka. O víkendu, jak doufám, snad bude méně deště a my si budeme moci prohlédnout všechno, co kvete v krásných zahradách. Vždycky v polovině června se už hodně let otevírají zahrady na víkend otevřených zahrad. Také letos jich v kraji Vysočina uvidíme skoro 30. Prohlédnout si můžete zahrady soukromé, certifikované přírodní, bylinkové, zahrady smyslového vnímání, terapeutické a protože jich hodně, tak jejich seznam najdete snadno na internetové adrese víkendotevrenýchzahrad.cz, všechno dohromady a bez diakritiky.
0: My jsme slibovali pozvánku na sladký med a brtnictví. O co vlastně jde? Kam nás pozveš?
1: Už název trochu napovídá, že slavnosti brtnictví pořádá Brtnice. První ročník těchto slavností vás zavede do dob, kdy bylo brtnictví váženým řemeslem a dozvíte se, že samotný název Brtnice pochází ze slova brt. Brť tedy dutina ve stromě, která je určená pro chov včel. Třídenní slavnost v Brtnici bude plná zážitků. Návštěvníky čekají semináři o včelařství, medový jarmark, regionální produkty, folklorní vystoupení, lidová hudba, koncert pod širým nebem a samozřejmě nezapomenou ani na děti. Kdo chce ochutnat nebo si odnést domů nejchutnější med, tak samozřejmě také může. No a v mém posledním tipu si můžete vybrat, kam to máte nejblíže. Tento víkend je totiž slavností měst opravdu hodně. Program na celé 3 dny má město Chotěboř. Navštívit můžete Den Žďáru společně s Astrodnem Žďáru na místní hvězdárně. Slavnosti města pořádá také Pelhřimov s velkými koncerty a známými jmény a pozadu nezůstává ani Pacov, kde na atraktivní program zve sobotní region Pacovsko. Všechny podrobnosti ke každé této akci najdete na našem webu i na našem Facebooku už zítra, ať se můžete před víkendem v klidu rozhodnout, kam vyrazit.
0: No Dášo, je toho opravdu hodně, já se teda taky přihřeju polívčičku, protože já o víkendu vyrážím do Vídně, kde v pátek bude mým hostem Halina Pavlovská, takže s ní natočím pochopitelně i rozhovor, který odvysíláme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, společně s ní tam bude Petr Kellner a já se na to taky moc těším a určitě budu také plný dojmu a zážitku i z těch ostatních akcí budou naši posluchači také nadšení, takže přátelé, vysočina.rozhlas.cz, tam najdete veškeré pozvánky, o kterých Dáša Kubíková mluvila. Děkuji za to, měj se krásně, ahoj.
1: Krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Přiznám se, že v mém soukromém žebříčku nejromantičtější hitu Annie Lennox je tahle písnička No More I Love Yous. Na druhém místě první je Love Song for a Vampire. Ale pojďme za jiným tématem. V Jamném na Jihlavsku se podařilo prosadit návrh opravy schodiště u fary, které vede ke kostelu Nalezení svatého kříže. Jak daleko už opravy postoupily, nám poví Adela Zachová, regionální stopař, za pár minut.

minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na opravu nového schodiště u fary už se těší v Jamném na Jihlavsku. Schodiště u fary vedoucí ke kostelu Nalezení svatého kříže patří mezi místa, která téměř denně využívají místní obyvatelé i návštěvníci. Kvůli jejich bezpečnosti už ale bylo nutné schody opravit. Na místo se zajel podívat i náš regionální stopař Adela Zachová, kterou vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Adelo, řekněte nám, v jaké fázi jsou teď opravné práce?
2: Já bych se teď vrátila úplně na začátek, a to na poslední zasedání zastupitelstva obce Jamné, které proběhlo letos v dubnu. Tam se právě zastupitelé rozhodli, že podpoří návrh opravy schodiště u fary z důvodu bezpečnosti lidí. To vede ke kostelu Nalezení svatého kříže, jak už bylo zmíněno. A na opravě schodů se podílí obec Jamné společně s římskokatolickou farností a ta přispěje k celému dílu tím, že vlastně obnoví opěrnou zeď u fary spolu s novým plotem. No a architektonický návrh vypracoval pan Jiří Smejkal, což je rodák tady z Jamného. Výstavby se ujal tým Tomáše Drdly, který v loňském roce v Jamném opravoval i fasádu budovy fary, a stavební práce začnou koncem června. A já už teď ve vysílání přivítám také místního faráře Zdeňka Fajta, který nám vše ještě trošičku více přiblíží. Dobrý den.
3: Dobrý den. V loňském roce jsme úspěšně dokončili celkovou rekonstrukci budovy fary, historickou obnovu fasády, která vlastně je v podobě původní fasády z roku 1828, takže už je to pěkná řádka let. A v anketě Zlatá jeřabina jsme získali hezké druhé místo v kategorii péče o kulturní dědictví. Domnívám se, že zrekonstruované schodiště a vůbec okolí fary dodá obnovené faře a celému areálu kostela Nalezení svatého kříže určitou důstojnost a také, myslím si, že i šmrnc.
2: Já vám moc děkuji za informace a přeji hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji podobně, naschledanou.
1: Z Jamného se nám přihlásil regionální stopař Adela Zachová. Děkujeme za informace a přejeme hezké odpoledne.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.

Hanka Filipová, Ram, romantická písnička, zamilovaná ve 14 hodin 29 minut odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do třebíčského zvířecího útulku. Na nového pána tam čeká buřtík. Je to kříženec, kdo ví čeho, ale je zdravý a kamarádský. Více Irena Šarounová a její reportáž hned po téhle písničce We Don't Talk Anymore. Přichází s ní Cliff Richard.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do třebíckého zvířecího útulku. Na nového pána tam čeká Buřtík. Je to kříženec, kdo ví čeho, ale je zdravý a kamarádský. V třebíckém zázemí je v azylu, protože se ho někdo zbavil. Neví se, kdo a neví se, proč. Přitom je to moc fajn pes, i když musí držet odtučňovací kuru.
2: V třebíčském útulku stojím před kotcem číslo 17. Je tady jméno Buřtík a v závorce Bořek. Trochu nám tady Buřtík vyje. Ahoj Buřtíku. S Michaelou Bočkovou půjdeme kousek bokem od toho štěkotu.
3: Buřtík byl nalezen na ulici Hrotovická v Třebíči u modelářského letiště. Byl tam uvázán na vodítku s obojkem. Čip neregistrovaný.
2: Co je to za rasu? Je takový zrzavě hnědý a je to opravdu Buřtík. Asi se měl dobře.
3: Měl se asi dobře, má dietu a bude to kříženec. Myslím si, že tam určitě bude třeba něco loveckého, ale že by měl put něco lovit, to přímo ne, on je velice přátelský.
2: Je dlouhosrstý, takže je to Buřtík chlupáč.
3: Jo.
2: Dá se odhadnout, jak je starý?
3: Ptali jsme se paní veterinářky, cca 8 let mu bude. Je to dospělý pejsek, ale je velice hodný. Já si myslím, že někam do rodiny by byl úplně super.
2: Je zdravý?
3: Je odčervený, naočkovaný. Odblešený, všechno, jak má být.
2: Můžeme odhadnout výšku v kohoutku, váhu?
3: Měl 31 kilo. Už tady je 2 měsíce, takže si myslím, že tak 29 by klidně mohl mít. Pomalu schazuje ty kila.
2: Jak se to tak dělá, taková psí dieta?
3: Dá se menší gramáž jídla.
2: Já se vrátím ještě k tomu jménu. Je tam Buřtík v závorce Bořek. Co si pod tím mám představit?
3: My jsme ho pojmenovali. Prvně Buřtík, protože má trošku ty zádička. Bylo to řečený jen tak do éteru jako vtip, ale dalo se do závorky ten Bořek, že jako je to vůči němu.
2: V papírech je Bořek.
3: Ano, ano, to záleží potom i na člověku, může si ho samozřejmě přejmenovat.
2: Bořek vyje, jako kdyby byl úplněk, takhle vyje celý den.
3: Že nás slyší, jinak on bývá potichu.
2: Říkala jste, že Buřtík je hodný pes, že by se hodil do rodiny.
3: Normálně ho učíme na kočík, chodíme s ním na procházky. Já si osobně myslím, že k dětem bude v pohodě. Je to potom na zkoušku, aby člověk přišel i s tím dítětem a seznámil ho.
2: Teď Buřtíka zkusíme vzít do výběhu a zjistíme, jak je to s tou jeho povahou a hravostí. Buřte, ty si koule.
4: Pojď sem, pojď.
2: I když má dlouhou srst, tak to bříško stojí za to.
3: Je hodně kontaktní, ale je moc hodnej.
2: No ale krásně čeká na nějakou dobrůdku.
3: Ano, ano.
2: Nedoráží. Já si myslím, že i nějaká výchova tam být mohla.
3: Určitě.
2: Na hračky prý Buřtík nereaguje.
3: Čas zkoušíme, ale on jak má radost vždycky, že vyběhne do toho výběhu, tak rychle očuchat všechno ostatní a hračky jdou stranou. Chodí rád na procházky, venčijou ho.
2: A když se vrátím ještě k té váze a jeho dietě, jakou váhu by měl mít zdravou?
3: Myslím, že aspoň těch 25 kilo, aby netrpěly ty klouby.
2: Tak Buřtíku, ještě pár kilo. Dáš je?
3: Já si myslím, že to je hodně v Ostravě, že si ho prostě někdo takhle vykrmil.
2: Z Třebíče Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A já ještě doplním, že fotografie a video s Buřtíkem najdete na našich internetových stránkách a facebookovém profilu. Další hudbu v našem vysílání, ať už nás posloucháte přes klasické rádio, DAB rádio, internet, zkrátka dobře, za vámi všemi putuje Jan Nedvěd s písničkou Kvetly louky.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví osmdesátiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alexandra Barka, Haleluja, obrovský hit. Ve 14 hodin 43,5 minuty. Pojďme se podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: A když se já podívám z okna našeho studia na Masarykově náměstí v Jihlavě, vidím lidi z deštníky. To znamená, že venku prší. Je to tak všude? Otázka na Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to je s počasím teď na Vysočině?
2: A z deštníky se lidé pravděpodobně pohybují, nebo téměř určitě se pohybují téměř na celém území kraje. Neprší teď pouze na úplném jihovýchodě a teploty tomu odpovídají. Pohybují se nejčastěji mezi 10 a 12 stupni Celsia.
0: A co nás čeká v noci na zítra? Bude pořád pokračovat deštivé počasí nebo si užijeme i něčeho jiného?
2: Ano, to zataženo s deštěm by mělo pokračovat teď v odpoledních hodinách a pak ještě v první části noci a kránu budou od jihozápadu srážky postupně ustávat a udělá se oblačno až polojasno. Nejméně oblačnosti bude právě na jihovýchodě kraje a ranní teploty budou mezi 11 až 8 stupni Celsia.
0: A jak to bude dál v pátek, v sobotu a v neděli? Můžeme se těšit třeba na trošku lepší počasí nebo budeme pořád potřebovat deštníky o víkendu?
2: A ty deštníky bych tento týden úplně ještě neuklízela, jak zítra, tak potom v pátek bude převládat proměnlivá oblačnost. Zítra se během dne objeví znovu přehánky, případně se zítra mohou objevit i bouřky a maximální teploty zítra 14 až 17 stupňů. V pátek pak oblačnost bude proměnlivá přechodně velká, stále s přehánkami nebo deštěm a maximální teploty budou podobné spíš těm dnešním 13 až 17 stupňů Celsia. Sobota z nedělí velká oblačnost, přes den občas deštivo, nejvíce srážek čekáme v okolo poledne nebo v odpoledních hodinách o víkendu a sobotní maxima 17 až 21 stupňů. Nedělní pak 18 až 22.
0: Lehce deštivý výhled počasí a Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za informace a přeji pěkný den.
2: Naslyšenou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek klesne. Hokejová Dukla oslaví 70 let klubu multimediální show. Basketbalový Nymburk a Slavia se sloučí. Nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost. Odpoledne na řadě míst kraje přeháňky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 1,40 Kč a 36 haléřů, to je o 4 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 Kč a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Výročí 70 let existence si hokejová Dukla Jihlava připomene slavnostním gala večerem. Jeho součástí bude multimediální show, které se zúčastní významní hráči z minulosti i současnosti klubu nebo osobní

0: meteorologického ústavu je jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopní přenášet tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
1: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Na 20 000 lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirik v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. Sport. 20násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Počasí. V noci bude převážně zataženo s deštěm a teplotami kolem 9 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte v pražském směru dálnice D1 na 130. kilometru na úrovni Meziříčka. Na vozovce tam leží pneumatika a zpozorněte v opačném směru. Za Velkou Bíteší se tvoří kolony kamionů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je krátce po 15. hodině, středa 10. června je v plném proudu a já vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdravím a přeji příjemný a pohodový poslech a skvělé odpoledne. Za chvíli se v pravidelné minutě pro zdraví podíváme na zoubek džusům a smoutím, ale muzika pochopitelně také v žádném případě nemůže chybět.
2: Dobré odpoledne s Jožou Koláře.
3: A taky Jankem Ledeckým, který bude vším, čím si budeme přát. No a to jsme moc rádi.

0: pro zdraví.
1: Jak jsou na tom s doporučením z hlediska zdravé výživy ovocné džusy nebo smutí?
2: Hodně záleží na kvalitě a na množství. Můžeme mít džus, který je vyroben z koncentrátu, doslazován uměle a je jasné, že přínos není veškerý žádný. Potom můžeme mít džus opravdu z ovoce nebo smutí, což je ovoce rozmixované na nápoj. Tam by se zdálo, že to bude super zdroj vitaminů, což je pravda. Ale zároveň bychom si měli být vědomí, že s větším množstvím do sebe dostaneme i spoustu cukru. Když baštíme samotné ovoce, sníme kus, dva, dostaneme do sebe zároveň i vlákninu, zasytí nás to a my skončíme. Džusu nebo smutí jsme schopni vypít půl litru nebo i více najednou a to je víc, než bychom z pohledu cukru potřebovali.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

Voda v Libně je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání. Nedostatek srážek, oteplování a odpadní vody ale kvalitu vody v nádrži dlouhodobě zhoršují. Do oblíbené rekreační oblasti se v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vydáme za moment.

Máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dojde den. Při koupání v Lipenském jezeře aktuálně lidem nehrozí zdravotní problémy. Prokázaly to poslední rozbory vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamu jihočeských hygieniků se ale kvalita v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie z odpadních vod se v ní objevily i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Jan Prokop ze zdravotního ústavu právě nabral vzorek vody z Lipenské přehrady na pláži v Lipně nad Vltavou.
1: Tento směsný vzorek použijeme na rozbor vody na chlorofil a na sinice. Ještě ten máme jednu vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
3: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
4: Výsledky prvního odběru prokázaly tady na Lipně přítomnost E. coli a enterokoku. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení až střevní křeče.
3: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a na základě podnětů nebo namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
5: Pravidelně kontrolujeme čistírny odpadních vod ve Frimburku, Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a Horní Plané. Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
3: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
6: Za současné situace, kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá průměrné zvyšování teploty, všechny ty procesy, které se v Lipně odehrávají, se zintenzivňují, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
3: Což potvrdila i nedávno zveřejněná studie, kterou nechal vypracovat Jihočeský kraj. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Opatření, která by měla situaci zlepšit, navrhnou odborníci v další části studie. Jedno z nich popsal Jan Potužák.
6: Není možné, aby každý rezort měl svou vlastní čistírnu, ale veškeré ty odpadní vody sofistikovaně odborně čistit na jedné, na dvou profesionálně provozovaných čistírnách, které by čistily centrálně tu vodu z toho Lipenska.
3: Na to ale podle jihočeského hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko nemá peníze kraj ani obce.
7: Musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem, jestli tohle náhodou není v zájmu celé České republiky, abychom dokázali tuhle tu nádrž chránit.
3: Vodohospodáři budou pokračovat v kontrole zdrojů odpadních vod ústící do Lipna ve druhé polovině června. Česká inspekce životního prostředí se v této souvislosti víc zaměří na menší provozy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Za chvíli už tady bude půl čtvrtá a to je čas k tomu, abychom se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali trošku hlouběji do historie. Miroslav Marek přichází, s ním oblíbený pořad Bejvávalo a dnes se vypravíme za dětmi do středověku.
1: Bejvávalo.
2: Středověké hry dětí. Dnes bychom hodně z těch v uvozovkách her označili spíše za pohybové aktivity. Ono to vyplývalo z toho faktu, že tehda ve středověku měly děti, hlavně ty chudší, méně hraček a příležitostí k hrám a tak se všelijak honili, kde buď lezli a zápolili. Přesto byly tyhle jejich zábavy v řadě případů stejné jako hry dětí 20. a 21. století. Existuje ilustrační obraz z té dávné doby zobrazující jakési smyšlené prostranství, kde děti provozují snad vše, čím se tenkrát bavili. Na obraze jsou uvedena čísla u jednotlivých herních aktivit a popisky k nim hlásají to, co děti právě dělají. Tedy například vláček. To, co známe jako jede, jede mašinka. Dříve se tahle zábava ale pojmenovávala jako ďáblův ohon. Nebo jízda na sudu, jízda na dřevěném koni, hra na bubínek, honění káči, hra na slepou bábu, turnaj nazývaný bouchni krtka, balancování styčí na prstu a tak dále. Za pozornost stojí, že i když uplynulo několik století, mnohé z těch her známe i dnes. To se týká hry na slepou bábu, zmíněného vláčku, ale i dalších. Jen nevím, kolik dětí je dnes ochotno odložit hry na mobilu a věnovat se třeba té slepé bábě. No a zítra na téma ochtáp božího těla.
1: Bejvávalo.

0: Chápy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Legendární kapela Boniem, jejich Kalimba de Luna nám dělala příjemnou hudební odpolední společnost a za chvíli vám budeme dělat chutě, je tu čas na něco dobrého. Dáme si desert zvaný tartaletka a vyrobíme si do něj dvě náplně s Dášou Kubíkovou za pár minut. S Jardou Hypochondrem se pobavíme právě teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak dám jeden z lékařského prostředí. Takhle oční lékař potká svého souseda v kině. Helejte, včera, když jste chtěl neschopenku, jste mi v ordinaci předváděl, že jste úplně slepej a dneska jste v kině. Cože, já že jsem v kině? Já myslel, že jsem v autobuse na Jihlavu.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: máte právě teď před sebou na stole odpolední kávu, no tak s Dášou Kubíkovou vám řekneme, co si dát k ní.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Není to tak dávno, co jsme si dávali recept na čokoládové tartaletky s tím, že se dají různě plnit. Dnes si povíme, jaké ty náplně mohou být, co s čím zkombinovat. Už brzy budou k mání letošní čerstvé borůvky, tak jim dáme prostor. Druhá varianta bude se speciální čokoládou.
2: Tartaletka je dezert, který můžeme vyrobit pokaždé jinak, z různých korpusů i s různými náplněmi. Jana Blahová, která má Važďáři nad Sázavou provozovnu Napečeno od Janči, plní své tartaletky z čokoládového korpusu náplní z ovoce.
3: Borůvkové pyré si uděláme z mražených borůvek nebo můžete i z čerstvých. Rozvaříme si je, rozmixujeme tyčovým mixérem a pak je něčím zahustíme. Když dělám třeba rozvar z velkých kousků ovoce, když chci, aby tam bylo na skus ovoce, tak tam dávám kukuřičný škrob, když dávám pyré, dávám buď agar anebo želatinu. Máme hotový borůvkový pyré, to si dáme chladit.
2: Spodní ovocná náplň už se chladí. K ní se hodí například další náplň zvaná ruby ganáš. Z čeho se dělá, napovídá už název. Ruby čokoládě se přezdívá také čtvrtý druh čokolády, vedle bílé, mléčné a hořké. Tato je vyrobena ze speciální odrůdy kakaových bobů, které jsou rubínově zbarvené. Z těch se získává růžový prášek a z něj pak tmavě růžová čokoláda, která chutná i voní po lesním ovoci. Na trhu je teprve pár let a v cukrařině už má své místo.
3: Vezmeme si čokoládu, navážíme si i se smetanou a je to jedna ku jedný díl. Rozhřejeme si smetanu skoro k bodu varu, zalejeme tu čokoládu, necháme ji chvilku stát, ona se pak líp rozmíchá. Kdyby náhodou se to nerozmíchalo úplně potom, tak ji trošku projedeme tyčovým mixerem, ale nesmíme ten tyčový mixer vytahovat nahoru. Tam by se pak dostal vzduch a byly by tam bublinky a nevypadalo by to úplně rovně.
2: Náplně vždy necháme zachladit, aby dobře držely. Nahoru nakonec dáváme ovoce na ozdobu. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Klienti domova Černovice Lidmaň dostanou nové chráněné bydlení v Brtnici. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard korun. Česká televize potrestala svého bývalého moderátora Moravce pokutou kvůli porušení konkurenční doložky. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Výstavbu nových budov pro pacienty se zdravotním postižením plánuje kraj Vysočina v Brtnici. Vyrůsta mají dva samostatné objekty s chráněným bydlením pro 4 až 6 klientů.
2: V místě mají vzniknout také dva malé byty, každý pro jednoho klienta. Hotovo by mělo být do roka od předání projektu dodavateli. Celá výstavba vyjde na necelých 40 milionů korun. Jde o součást dlouhodobého záměru kraje transformovat bydlení a služby pro handicapované z větších ústavů do menších komunit. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: Energetická společnost ČES chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČES začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných

0: si myslím, že to je pozitivní.
1: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdilo v baráži, ve které porazilo Artis Brno. Počasí. V noci bude převážně zataženo s deštěm a teplotami kolem 9 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Policie došetřila nehodu ve Slavatovské ulici, už se tam normálně jezdí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je krátce po 16. hodině a to znamená, že přichází čas a prostor pro humor. Hezky se bavte.
2: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
2: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? Ano. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že se v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe, když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze, tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: To nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásné role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila, manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji,
7: den,
3: dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se, slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naschledanou.
3: Mějte
2: tak,
3: se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Pánko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak, pánko,
3: my jsme se...
10: Pánko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov,
1: zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdečně paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolám.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle. Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo? A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo? Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale...
3: Ale je dobře. To nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď veselé a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Tak mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobrá, ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celé tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8. A oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká. Odcházím? Ne, pane, ne, odcházím. 8, odcházím. OK, pane, 12. Odcházím. 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel. Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní shakespearovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat i ano. S panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, no, ano.
1: Propojuje. Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukami zdravím vás,
1: ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa krtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy, ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už potom prvním aktu sami dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda změnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. Lidé z Nového Města na Moravě rozhodují o obnově zeleně. Basketbalový Nymburk a Slavia se sloučí. Nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. O proměně zeleně v jedné z městských lokalit teď rozhodují obyvatelé Nového Města na Moravě. Na výběr mají buď oblast na Výsluní nebo lokalitu Kazimírova Rybníka. Veřejné hlasování potrvá do 14. června.
3: Vybírat je možné buď v novoměstské mobilní aplikaci nebo osobně v informačním centru. U Kazimírova Rybníka může vzniknout odpočinková zóna s nově vysázenými stromy, posezením a přírodními herními prvky pro děti. Na Výsluní by město oživilo stávající zeleň, upravilo hřiště a doplnilo třeba lavičky z kulatiny nebo komunitní grill. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několika

0: A za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tygři.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo s deštěm a teplotami kolem 9 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte na silnici 112 u Rynárce na Pelhřimovsku. U nehody tam zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A pozor, teď dávejte na silnici 37 na úrovni Škrdlovic na Ždársku. Došlo tam k havárii osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: I dnes vás po 17. hodině čeká Den v kraji. U mikrofonu vás zdraví Joža Kolář. No a za chvíli se podíváme s Jaromírem Kulhánkem na zpravodajský souhrn a pak zamíříme do Jihlavské horácké arény, která bude hostit velkou volejbalovou akci. Tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.
3: No a samozřejmě nechybí ani muzika. Kapela Damiens a písnička Mám tě rád.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. První vlak, který bude od prosince zajišťovat přímé rychlíkové spoje mezi Prahou, Jihlavou a Brnem, je v Česku. Jde o polskou čtyřvozovou elektrickou jednotku. Na okruhu ve Velimi aktuálně absolvuje sérii technických zkoušek nezbytných pro schválení provozu. Společnost RegioJet, která bude rychlíkovou dopravu mezi Prahou, Jihlavou a Brnem zajišťovat, chce nakoupit 18 těchto jednotek. Vlaky mohou dosáhnout rychlosti až 200 km za hodinu. Krajské město Vysočina se tak po 6 letech dočká přímého vlakového spojení s Prahou ve dvouhodinovém intervalu. Primář interního oddělení Jihlavské nemocnice Jaroslav Točík opouští po 36 letech svou profesní pozici. Z funkce odchází na vlastní žádost. Členem kolektivu interního oddělení ale zůstane. Informovala o tom mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Jaroslav Točík byl nejdéle sloužícím primářem v historii nemocnice Jihlava. Ve funkci ho od začátku měsíce vystřídal dosavadní zástupce Michal Policar. Výstavbu nových budov pro pacienty se zdravotním postižením plánuje kraj Vysočina v Brdnici. Vyrůsta mají dva samostatné objekty. Půjde o domky s chráněným bydlením pro 4 až 6 klientů se zdravotním handicapem. V místě mají vzniknout také dva malé byty, každý pro jednoho klienta. Hotovo by mělo být do roka od předání projektu dodavateli a celá výstavba vyjde na necelých 40 milionů korun. Jde o součást dlouhodobého záměru kraje transformovat bydlení a služby pro postižené z velkých ústavů do menších komunit. Speciální domek pro vlaštovky stojí v Havlíčkově Brodě. Postavili developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, ve které ptáci dřív hnízdili. Zhruba v polovině května dům osídlil první pár vlaštovek, teď už sedí na snužce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila také okolí stavby, aby vlaštovky mohly v domku snáze postavit hnízdo. Dům má také zjištění proti predátorům a škvíry určené pro netopíry. K tématu se vrátíme zhruba v 17:40. Do horácké areny v Jihlavě se stěhují volejbalisté. Český národní tým tam dnes odpoledne trénoval. Od pátku do neděle se pak v hale uskuteční Evropská volejbalová liga národů. Reprezentanti nastoupí v pátek proti Bosně a Hercegovině. V neděli se utkají s Dánskem. Jak halu pro zápasy připravovali, se dozvíte v reportáži přímo z místa už za několik málo minut. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Žádný strach, já to zvládnu, zpíval Jiří Korn. Doufám, že i vy jste v pohodě a všechno jste dnes zvládli a zvládáte. Přeji vám pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a teď vyrážíme za sportem. Jihlavská horácká aréna zažije další sportovní premiéru. Poprvé hostí Evropskou volejbalovou ligu mužů. Od pátku do neděle se v ní odehrají 3 zápasy. Ve dvou hrají čeští reprezentanti, včetně jihlavského rodáka a kapitána týmu. Technici ale nejdříve museli sportovcům připravit správnou hrací plochu.
1: Když tam bude lépe, ono se zase smrskne.
2: To vypadá, že je rovně udělaný.
3: Vypadá.
4: Aleš Václavík s kolegou pracují v horácké aréně. Tentokrát vyměnili rolbu za plastové černé desky.
5: Není to sranda, paní reportér.
6: Na betonovou plochu dáváme podlahu, kovertán se to jmenuje, ty speciální desky. A jelikož se to roztáhlo, tak to upravujeme a dořezáváme a čekáme, až přijdou volejbalisti a postaví si svoji palubovku a budou hrát volejbal.
4: Umístit volejbalové hřiště trvalo 5 hodin. Ze všech hráčů české reprezentace má největší radost z místa konání domácího turnaje kapitán týmu a jihlavský rodák Patrik Indra.
7: No, je to neskutečný. Od té doby, co jsem to se to vlastně dozvěděl, což bude možná už třeba 3/4 roku, tak se na to hrozně těším. Mám zprávy, že přijde spousta mojich známých, kamarádů, hlavně rodina, takže pro mě to bude určitě velice výjimečná událost a výjimečný zápas a hrozně se na to těším.
4: Tak se jdeme podívat dovnitř. Už jste byl v nové aréně?
7: Byl jsem na 2 zápasech Dukly se podívat, když jsem měl zrovna v Polsku pauzu.
4: Víte, kde bude sedět rodina?
7: Ještě nevím, ale musím mi to říct, abych je nemusel zbytečně hledat při zápase a mohl se soustředit spíš na hru, než na to, kde sedí. Jsem tady strávil na tom zimáku možná 11 let mýho života, vlastně do 15 let jsem hrál hokej, takže tady jsem strávil celé moje dětství na tady tomhletom místě, ne tady samozřejmě na tady tom novém zimáku, na tom starém, ale to místo je stejný a určitě to teďka a postupem času taky na mě bude dolíhat, že vlastně celý dětství jsem prožil tady a budu na to určitě hezky vzpomínat.
4: Český tým bude hrát v pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou a v neděli od 16 hodin s Dánskem. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Zámek Nameš nad Oslavou si v tomto týdnu připravil netradiční prohlídky. V čem budou jiné? To na místě dnes dopoledne zjišťoval náš regionální stopař Adéla Zachová. Tak si to pojďme za chvíli připomenout.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Až do neděle můžete navštívit zámek v Námešti nad Oslavou a zajít na netradiční prohlídku. Zámek ve spolupráci s edukačním oddělením Národního památkového ústavu připravil takzvané řetězové prohlídky. Co to je, to teď vysvětlí náš regionální stopař Adela Zachová, která zámek v Námešti dnes dopoledne navštívila.
1: Pro návštěvníky to znamená, že na prohlídkové trase reprezentační prostory potkají v každé místnosti jiné průvodce. Jsou tam zhruba 2 až 3 žáci. Ti budou představovat historii a další zajímavosti. A na zámku tahle akce není žádnou novinkou, stejně jako v předchozích letech budou tedy opět tradičně provázet deváťáci ze základní školy Jana Amose Komenského z Náměště nad Oslavou. A žáci už koncem dubna se seznamovali s prostorem prohlídkové trasy, v květnu si začali zkoušet práci s průvodcovskými texty a na konci května už si zkusili provázení přímo na prohlídkovém okruhu. No a žáky na tuhle roli připravoval Lukáš Gregor, který na zámku pečuje o historický mobiliář. A já teď pana Gregora vítám v našem vysílání, mám ho vedle sebe a rovnou se zeptám, jak žákům příprava na průvodce šla, co je bavilo, co jim třeba naopak dělalo problémy.
2: Dobrý den, šlo jim to docela dobře, musím říct, že do toho šli se zápalem a téměř všichni se zájmem.
1: Já už jenom přidám informaci, že tyto speciální prohlídky můžete navštívit až do neděle 14. června.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: A za chvíli trochu jiné téma, co jsou dendritické buňky a proč se o nich tolik mluví. O jejich využití v léčbě rakoviny mluvil dnes host dobrého dopoledne doktor farmacie Jiří Samek. Více za pár minut. Teď Eros Ramazzotti, ještě před ním Petr Novák s náhrobním kámenem.

0: Velký rozruch v současné době budí dendritická buněčná imunoterapie. Jak funguje v praxi? O tom v pořadu Dobré dopoledne mluvil středeční host, doktor farmacie Jiří Samek.
1: Ty dendritické buňky jsou buňky, které lidské tělo standardně obsahuje. My je dokážeme z periferní krve vybrat nebo separovat. Trošku je nabudit, aby dělali více to, co dělat mají. No a potom k těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný. Vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit. Takže vlastně, když se ty dendritické buňky potom zpátky dají do tomu pacientovi velmi šetrně a velmi jednoduše, tak ten imunitní systém velmi dobře ví, po čem má jít a identifikuje zbytkovou nálož těch nádorových buněk a ty likviduje. Takže vlastně to tělo se samoléčí. Proto to budí ten zájem, protože ta terapie je velmi šetrná, dlouhodobá, toho pacienta nijak nezatěžuje a pomáhá mu vlastně jeho vlastními silami.
0: Říká doktor Jiří Samek, který byl dnešním hostem Dobrého dopoledne. Divadlo, které nevzniká jen na jevišti, ale především značení, kreativity a chuti tvořit. V zítřejším Dobrém dopoledne se podíváme do světa spolku divadlo Tentorie Věžnička, a kde se potkávají lidé, kteří dávají divadlu vlastní tvář i energii. Jak vznikají jejich inscenace, co všechno obnáší fungování nezávislého divadelního souboru a proč má smysl dělat divadlo dnes? Právě o tom si budeme povídat s principálkou Terezou Matějíčkovou Fialovou. Tak nezapomeňte zítra po 11. hodině poslouchat naše vysílání. Den v kraji. Stará zemědělská usedlost, kde hnízdily vaštovky, musela v Havlíčkově Brodě ustoupit rodinné výstavbě. Nakonec jsou to ale právě stěhovaví ptáci, které developer ubytoval jako první. Jako náhradu jim postavil speciální domek. Více v našem vysílání se dozvíte za chvíli v reportáži.

0: Díky plánované výstavbě se v Havlíčkově Brodě dočkali zbrusu nového ubytování i vlaštovky. Původně totiž tažní ptáci sídlili ve staré hospodářské budově, kterou developer nechal zbourat. A dřív, než se pustil do nové výstavby, postavil opeřencům jejich vlastní hnízdiště. Ochráncům přírody už se do něj podařilo nalákat první pár vlaštovek. Ptáci zvládli postavit i hnízdo, kde už sedí na první snužce.
1: Vypadá, že bude samička venku. Vlastně to je hnízdečko, radši nepůjdeme blíž, takhle. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
2: Zatímco samec venku schání potravu, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
1: Oni dlouhodobě využívají ta hnízdiště, takže se vrací, když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají. A vlastně objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. Takže i tady to nebylo úplně snadné, ty vlaštovky sem přemluvit, ale vlastně my jsme tady od vlastně doby příletu vlaštovek od začátku dubna jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
2: První vlaštovka se na umělý zpěv nechala zlákat asi v polovině května a o pár dní později si přivedla i partnerku. Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti, nedaleko odsud.
1: Byla vybudovaná jako kompenzace za hospodářský objekt, který byl tady nahoře v rámci toho developerského projektu zbořený. On byl dlouhodobě nevyužívaný jako náhrada, vlastně, protože v tom objektu dříve hnízdily vlaštovky, tak se vytvořil tady ten domeček. A vlastně ta stará budova byla i osídlená netopíry, takže proto je tady i vlastně náhrada pro ty netopíry.
2: Ukazuje Václav Hlaváč na malá okénka pod střechou domku a současně i škvíry vytvořené za pomoci tvárnic. Netopíři si ale budou muset toto ubytování najít sami. Podle Hlaváče je podobně jako vlaštovky nalákat nelze. Na místě, kde stála zemědělská usedlost, teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
3: Popravdě, setkali jsme se s ním tam daleko menší míře. To bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
2: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městském pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc s tím, že přitom použili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti. Z Havlíčkova Brodu, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Krštof, Jaromír Nohavica, Křídla z Mídla, 17 hodin 52,5 minuty. Pojďme se ještě podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Báru Kučerovou. Hezké pozdní odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: U nás na Vysočině asi deštivé, nebo se pletu?
2: Ano, je to tak, deštivé a teď momentálně na téměř celém území je opravdu jen pár míst, kde teď neevidujeme srážky a teploty ty se pohybují v poměrně úzkém rozmezí, zhruba mezi 10 a 12 stupni Celsia.
0: No a co nás čeká v noci a zítra? Budou dešťové přehánky pokračovat?
2: A výrazná změna nás v nejbližších následujících hodinách nečeká a srážky budou ustávat až ve druhé části noci. Ráno se potom může udělat nebo udělá se oblačno až polojasno a ta více protrhaná oblačnost bude spíše v jihovýchodní části kraje. Teploty by měly klesnout mezi 10 až 7 stupňů Celsia, takže zatím opravdu bez deštníku nevycházet.
0: A zítra a v dalších dnech, kdy se blíží víkend a mnoho lidí by rádo vyrazilo třeba někam na výlet do přírody. Je to dobrý nápad?
2: Úplně, když si člověk vezme dešti odpudivé oblečení a prostředky, tak by se dalo vyrazit, ale ta oblačnost bude i v následujících dnech proměnlivá, často s přeháňkami. Zítra se může objevit i nějaká bouřka a více přeháněk očekáváme spíše odpoledne. Večer pak srážky budou ustávat, zítřejší teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia a pátek bude opět proměnlivý. Stejně tak sobota, páteční maximální teploty 13 až 17 stupňů a sobotní maxima 17 až 21 a vždy bude přes den nutno počítat s přeháňkami nebo deštěm. A často přes den také budou ty srážky četnější a pak potom k večerním hodinám a večer budou ustávat.
0: Tak možná je to trochu mrzuté, ale na druhou stranu vzhledem k tomu suchu, které panuje, tak jsou ty srážky fajn, že jo?
2: Tak nějak.
0: Díkám, Bára Kučerová, díky za informace, pěkný večer a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Petra Černocká, vraťme spěch. Zpět můj smích, 17 hodin 58 minut.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Dnešní den v kraji končí, ale ten zítřejší se opět chystá. Budeme s vámi, budeme sledovat všechno, co se děje a bude dít a budeme vás o tom pochopitelně informovat už od rána od 5 hodin v Dobrém ránu s Robinem Šalamonem. Za chvíli aktuální zpravodajská relace s Jaromírem Kulhánkem, to bude v 18 hodin a po zprávách jako každý den i dnes dechovky pro Vysočinu. Klidně už teď objednávejte svůj oblíbený dechovkový song přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz na formuláři Dechovek pro Vysočinu. Za pár minut se u nich uslyšíme.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Třebíč bude znovu prodávat pozemky v Nehradově. Papež Lev XIV. Požehná nové věži barcelonské katedrály. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V dubnu byl růst 2,5%.
5: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
6: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
5: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek.
7: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
5: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Opakování elektronické aukce stavebních pozemků v Nehradově chystá radnice v Třebíči. Z 20 jich tam město v prvním kole prodalo 7. Vyvolávací cena nejmenšího z nabízených pozemků jsou 4 miliony a 600 tisíc korun. Na největší si zájemci musí připravit více než 5,5 milionu. Aukce se uskuteční od 17. do 20. srpna. Papež Lev 14. dnes symbolicky zakončí cestu po Španělsku. Večer odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a slavnostně také požehná věži Ježíše Krista. Tu stavitelé dokončili teprve v loni. 173 metrů vysoká zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a také novou dominantou chrámu.
8: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev 14. tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500 metrové a kilometrové trati a

0: zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď na silnici 23 u Vladislavy na Třebíčsku ve směru na náměšť nad Oslavou. Překáží tam nehoda osobního auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátce po 18. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, kde jako každý den i dnes ve středu 10. června startují dechovky pro Vysočinu. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na toto číslo se jako první dovolal Honza, kterého zdravím do Brna. Ahoj.
2: Ahoj Ježko, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a dneska budu tak trošku narážet na tvůj včerejší post na Facebooku, a to s archivem.
1: Ano.
2: Ten byl super, ten mě pobavil. Tak vybral jsem tam nějakou tu archivní písničku s Moravankou a já písničku pošlu tobě a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžhot.

0: Jakubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lídě do Kališť, Lubošovi do Sedlejova, Verči a Marii do Pejru a všem, co prostě mají rádi tady ten skvělý pořad. No a my jsme už říkali včera, že se uvidíme v pátek v té Vídni, tak snad tam nebude pršet tak jako dnes.
1: No, podívej se, je to pod střechou, je to v sále a když bude chladnější počasí, vůbec se zlobit nebudu, protože v tom sále, když bude venku 30 stupňů, tak tam bude peklo. A já jsem rád, že bude chladněji. Uvidíš.
0: Uvidíme.
1: Tak, měj se hezky, těším se na tebe pozítří. Ahoj.
0: Díky, naslyšenou, ahoj.

0: Moravanka za námi, před námi další písnička, taky moravská. Jaká? To nám řekne Jarda Značic. Ahoj, hezký podvečer.
1: Ahoj, to tobě taky hezký podvečer, zdravím všechny posluchače. Dnešní písničku, která se jmenuje Krajina usíná a zahrají Moravanka. Vidíš to, už mi tam byla Moravanka. Moravěnka,
0: omlouvám se. Ano.
1: Abych nedělal v tom zmatek hlavně. Jo, a pošlem jim teda speciálně Markovi do Lanžota teda a Ježko bude taky pro tebe, určitě.
0: Výborně. Děkuju moc krát, měj se hezky, písničku posíláme. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pan Luboš Zasedlejov je také připravený k tomu, aby obohatil svým výběrem dnešní dechovky pro Vysočinu a já ho vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc, pane Jožo, že jste mě takhle vzal rychle. A já zdravím všechny posluchače tohle nádherného pořadu, všechny přátelé dechovky, výborné. A pošleme písničku všem těm mým kamarádům, tady jak to posílám, od Třeštice až někde do Mistyboře. A do toho Honzovi do Brna to pošlem, ať se mu dobře daří. Vám to pošlu taky do rádia, abyste to takhle to pěkně furt dál vedl, protože je to úplně vynikající. A ještě to pošlu zaměstnancům firmy Mareko do Jihlavy, protože jsem tam včera nakupoval nějaký náhradní díly na travní traktor a velice spokojený jsem s ním byl, tak ať se jim dobře daří. Všem dobrým lidem, všem příbuzným a celkově ať se mají všichni krásně a nebudu to dál zdržovat. Díky moc a těším se příště. Díky moc.
0: Také děkuji, mějte se hezky. Posíláme hudbu z Marzu Revival a píseň domova. Ať se všem líbí, vám taky. Hezký večer a naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou.

0: pěti hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také panem Vítkem Střebíček, kterého vítám v našem vysílání. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den, já vás taky samozřejmě zdravím a přeju všem, aby se jim dnešní den hodně líbili, když venku trošku prší. Mm-hmm. A dneska bych písničku chtěl teda pro manželku samozřejmě, pak by to bylo pro maminku, potom by to bylo pro Svobodovi do Předína, pro Kvajzrovi do Opatova, dědečka i bábičku. A pro Honzíka udělal maturitu, takže to má i za maturitu.
2: No paráda, gratulujem všem, zdravíme. A jakou jste vybral písničku? Jakou jste vybral?
3: Já jsem vybral tu moju jednu z nejmilejší.
2: Mhm, to je ona, Štěstí je krásná věc, Ivana Slabáková. Ať se líbí, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.

0: Prachy si nekoupíš.
1: Telefonní linka 22 155 49 99 do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazena. Pojďme se podívat, kdo se dovolal. Hezký podvečer.
2: Dobrý večer, pane Vondráška, pane redaktore, já bych byla ráda, kdybyste mohl zahrát naší vnučce a ještě děvčatům. Včera dostávali vysvědčení a bylo jim předávaný na městském úřadě v Jihlavě a bylo to moc hezký. Donesla nám ho ukázat, tak to měli pěkně udělaný a směla sami jedničky. Taky moc gratulujeme.
1: Mm-hmm. Výborně, tak taky gratulujeme, zdravíme a posíláme Glánečku s Hustopeckou dolinečkou. Není
2: ano,
1: za hezký večer.
2: Ano,
1: já děkuji za telefonát.
2: Naslyšenou.

0: Do Pelhřimova nás zavede další přání za paní Marii, kterou už vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás a všechny posluchače a prosila bych nechat zahrát pro tu naši partu písničku. Pro Verču jejího přítele, pro Honzu do Brna, Pepu do Jihlavy. Teďko bych chtěla ještě do Prosiče obořit se do dvou důchodců Marii Klokočkovou a Marii Dederovou. A všem kamarádům a dechovkovým přátelům, taky pro vás, pane Jožo, a děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Písničku pro potěšení, když máme takový uplakaný počasí, tak vám děkuji mnohokrát.
0: Není zač, mějte se hezky. Teče potůček bublavý od Budvarky, ať všechny potěší. Ano. I vás. Naslyšenou. Děkuji.

Dobrý den, prosím o zahrání hasičské písničky pro našeho člena hasiče Zdeňka Lazárka z Hrátic, který včera slavil 62. narozeniny. Vše jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, radost, spokojenost a pohodu přeje sbor dobrovolných hasičů z Hrátic. Děkuji za zahrání. My se přidáváme, písničku posílá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A další písnička je také z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Ej od Buchlova od Jošky Černého. Moc krát děkuje Pepa. Tak já také děkuji za přání. Písničku posíláme. Na vaše přání se těšíme třeba na lince 22 155 49 99.

Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku Do Humpolce pro dvě věrné posluchačky, moji maminku Romanu a babičku Marušku, aby měli lepší den. Vaše paní magistra. Prosím zahrát kapelu Polku Hrej. Posíláme s Tufarankou.

0: Do Zvonějova v tuto chvíli zdravíme paní Alenku a přeji jí hezký podvečer.
1: Já vám přeji taky hezký podvečer, pane Joško. A měla bych prosbičku o zahrání písničky Želivka. A bylo by to pro manželé Hodovi a Jarušku Krpálkovou ze Želiva. A taky pro vás, Joško. Všem přeji hezký poslech a klidný podvečer. Naschledanou.
0: Děkuji moc. Hezky, taky děkuji. A posílám Želivku s Veselkou. Naslyšenou.

Teď tady mám jedno přání a zároveň i pozvánku. Poslouchejte, vážná redakce, dovolte nám, abychom prostřednictvím vašeho pořadu pozvali všechny posluchače na poutní koncert dechové hudby Veseláci, který se uskuteční v neděli 14.6. od 14 hodin v České Jablonné. Prosíme o zahrání písničky od této kapely. Za zveřejnění děkují pořadatelé. Já pořadatele zdravím, Veseláky posílám.

Děkovky pro Vysočinu plní přání i těm z vás, kteří žehlí. No, to je bohulibá činnost, píše paní Jana Culková. Dobrý podvečer, žehlím. A vůbec mě to nebaví, tak pro všechny stejně postižené, prosím, povětrné střevíčky. Děkuji moc, Jana. Janě, zdravím vás a písničky, to tady střevíčky povětrné k žehlení moc rád posílám.

Více přání se už do dnešních dechovek pro Vysočinu nevejde. Za 3 minuty už tady bude 19. hodina a tak tu poslední písničku od mistřňanky posílám vám všem, na které se dnes nedostalo a věřím, že třeba zítra si vaše přání splníte. Mezi 18. a 19. hodinou se na vás také budu těšit, ale už v poledne budu plnit vaše dechovková, respektive písničková přání. Tak se mějte krásně a zítra se budu těšit na slyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek klesne. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. V Havlíčkově Brodě vznikl speciální dům pro vlaštovky. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun na 36 haléřů, to je o 4 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Speciální domek pro vlaštovky stojí v Havlíčkově Brodě. Postavil ho developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, ve které ptáci dříve hnízdili. Zhruba v polovině května dům osídlil první pár vlaštovek. Teď už sedí na snůžce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila také okolí stavby, aby vlaštovky mohly v domku snáze postavit hnízda. Pokračuje její krajský ředitel Václav Hlaváč.
2: Pro vlaštovky je velkým problémem ve městě to, že vlastně nemají stavební materiál na hnízdo. Oni staví hnízdo z bláta, což ve městě pochopitelně všechny plochy jsou zpevněné, tak to bláto hlavně v těch suchých obdobích, což bylo případ letošního jara, tak v podstatě oni nemají z čeho stavět hnízda. Takže tady bylo velmi důležité, že jsme jim tady udělali takovou umělou kaluž.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentíny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě utkání nastoupil i Lionel Messi. Vrátil se tak po zranění, které si přivodil před 2 týdny. Po 2 minutách na hřišti dal z penalty gól. Ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
3: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
0: Šampionát začne zítra v 21 hodin našeho času duelem Mexiko-Jihoafrická republika.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo s deštěm a teplotami kolem 9 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v Havlíčkově Brodě v ulici Na Ostrově. Překáží tam nehoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů hezky česky, ta dokonavost. Ta nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře.
2: Aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vylouknutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům.
1: Sport.
0: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Počasí.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16 velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto

0: story, úžasné, servírovali už od mala. Pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí, svých profesních, a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, protože bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů, a o tom jsou právě ty mé knihy.
1: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha, a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem, a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
0: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života, je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody, a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel, a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně kriminalista prvorepublikový, a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
1: Chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvědač slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla. Teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru. S hlavou a Véru. A ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Mínil, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zhrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s Grekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stengano, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s tím ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím bytím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát či bombu.
0: Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má statisícové zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid pomlčka zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole, případně kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít. Natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky. No,
1: Heydrich chtěl to, více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Se řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

soulový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za Podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
1: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
4: Byli to vojáci kyrisnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází.

0: vychází ten váš výrok, pane Veoro, že?
1: Kdo by si pamatoval, co kdy řekl před více než 300 lety?
0: Ovšem.
1: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
0: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Veoro, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
2: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
0: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
2: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
0: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
2: ano,
0: za které byl pronesen?
2: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, kariéristický.
1: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
2: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Wallenstein chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Pappenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Wallensteinovi. Wallenstein je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
0: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
2: Ano.
0: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale pappenheimští Wallensteina opouštějí, když se přesvědčí, že Wallenstein chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své pappenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: slyš?
1: A slyš?
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím, a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pocitoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, bo té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát. Ne, protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat. Jako, jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kamo mě až dovedlo, a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho piva, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No, tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat, a taky, které se nesmí, že jo. A teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadí. A říká, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pacek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyčtěte, no tohle je někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bife, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22 76 75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičín.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičín.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty?
8: Mluvíte?
6: Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: Ale ty to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno, byli jsme přerušeni. Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď já ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu ze ctnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
7: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku.
8: Jarínek.
9: Kdože?
8: No přece já. Ty.
9: No to jako, že si volám sám?
8: No ano.
9: Já, že volám sobě?
8: No ano.
9: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
8: Z budky na Pankráckém náměstí.
9: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
8: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
9: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
8: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
9: Sobě určitě ne.
8: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
9: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
8: Jarínku, to se ti zdá.
9: Tak ty se mně zdáš.
8: Ano. A ty mě?
9: A jak se ti zdám?
8: No, nemitý.
9: Aha, jo.
8: Nejsi mrtvý, Jarínku?
9: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
8: Ale telefonují.
9: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
8: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
8: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
8: Ano.
2: A máš vpředu vylomenou jedničku?
8: Mám.
2: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
8: Mám.
2: A co máme v pravý kapse?
8: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
2: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
8: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
2: A proč jsme volávali právě jeho?
8: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
2: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
8: No vidíš, a proto tě volám.
2: Asi jako můj hlas a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
8: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
8: Všechno jde.
2: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
8: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
8: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
2: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
10: Prosím, tady Kohoutek.
8: Máte, prosím, doma slepičku?
10: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
8: Nesměj se, Haničko. Počkej, teď to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
10: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
8: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
11: Já úplně pláču, Jarínku.
2: Haló, Jarínku. Haló. Ještě jednou, Jarínku. Prosím tě, ještě jednou.
10: Prosím, tady Kohoutek.
8: Zde pohřební ústav Concordia.
10: Aha.
8: Máte u nás objednanou rakev, pane.
10: To si zas ty.
8: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
10: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
8: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
10: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
8: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
10: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
8: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
10: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
12: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, z Latiny mám pětku.
10: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
12: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
9: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
12: Byl.
9: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
12: V kvartě.
9: No, no, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
12: To je smutný.
9: To není smutný.
12: To je smutný.
9: Vlastně je.
12: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
9: Ne.
12: Ne?
9: Ne. Ty máš něco pro mě?
12: Tak, co bys chtěl?
9: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
12: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
9: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
12: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
9: To neříkej.
12: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
9: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž nešumím říct.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer, Jitko, vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad.

0: No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady v hostinném se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let jsem hostinné úplně změnilo. Mm-hmm. Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta. Mm-hmm. Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel, tak jsem přispěl taky trochu gostinnému.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak,

0: to vypadá u vás?
1: No, bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No, jasně.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolné, ale jinak Hostinný je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit, že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí náklaďáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady v okolí Vrchlabí taky. Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, víte. Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu. Tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinném dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, tak by se člověk
0: tak byste
1: chtěl
0: podívat. Byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě. Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit. Jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky. No,
1: taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: No tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, jo, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
1: že to není
2: zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným. Mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo. A jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné. Prostě si lidi spohodlněli. Pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo. Rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: No, třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu,
1: a nebo v centru.
2: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyhršilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky, prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede
2: někde
1: centrem.
2: Promiňte, že vás skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo,
1: by
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, jeden vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
1: Máte,
2: jo,
1: pocit regulaci dopravy řešit, tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, jo, já třeba za
2: tady
1: Prahu
2: děti,
1: můžu
2: děti,
1: říct
2: já to
1: u školy.
2: Chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a co no. si zemlou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já to, asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako,
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já to si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
1: No,
2: já
1: no, no,
2: nechám,
1: no, takhle by to mělo být.
2: Ale tam mládež, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no,
2: prostě
1: třeba ledničku a podobné věci.
2: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: hodin,
1: dobu, ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, jo, rozumím, rozumím. Dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přeprovovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl k tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Ano, vám taky.
1: Všechno dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílínky u rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají poneděli, to se všude válí, o plechovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje. Někdy se zúčastní a i starosta třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybářský boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i na jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Mm-hmm. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to, já si myslím, když se tady třeba jezdí o ty auta, já jsou nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo, jo? Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se dá vyrábět tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidé na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká,
0: jo,
1: že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch mrtvých, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrický vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako vedle, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: Zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je, takže nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hoře lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně právě.
0: No je. Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Já jsem viděl třeba na Verichově, může to let. Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková příkopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil. Já říkám, nemusím honem pro hasiče, jenom, že tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom no, si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časovaná bomba, ona to zasvítí slunkou, dělá to ruku a zle, že? Takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze. Jako to,
0: ano, ano.
1: Já si už nevěděli, co teda mají dělat. Jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let. Jo? Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla. Jo? A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě.
0: Jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajkla, jenom že to nestačilo. Já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli, se sjeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infat. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten papr, tak to by bylo ještě horší. Jako. Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda věc.
0: Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, akorát, jak říkám, teď z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo. Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy, když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Řepčině, kde bydlím, jak u nás zrušili rybník, a protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál, no taky zazměli hasiči dělat
0: jiného. Šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo, ano, a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97., což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech. Teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, potom sympatiačku Ludmilu. Uh-huh. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volala jsem na linku, jako já nevím, třeba hasiče nebo policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte, tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný jeho Čecha. Mm-hmm. Musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvikovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. No a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejkáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skříňky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadovej, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici.
0: Je to
1: daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Já myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijeďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ, pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co sáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte, nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Snad jsem si zmýlil.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo.
0: Mm-hmm.
1: No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, mám takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No. Uh-huh. A to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede.
0: Hmm.
1: Nějak, no, nevede.

0: No, tak to je v lidech. No.
1: Je to v lidech, tohle to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, tomu to, nerozumím.
0: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená. A tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku. Oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
1: No, tak no, to je tak pak smutný příběh to tohleto, no.
0: To je hodně z rodiny.
1: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, no. Tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
0: Tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomenu, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
1: Co se děje?
0: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
1: Ano,
0: máme
1: ano.
0: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
1: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie. Přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
0: Krásný léto.
1: Nápodobně.
0: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
1: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zagorová, kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No to teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, já už to poznám, teď třešeň krásně kvetla,
0: no.
1: A přijde mrazík a je to v čudu, taková škoda, ne, já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazík, úplně tak, asi to, neovlivníme, jestli přimrz, jestli budou nějaký...
1: Já vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšně, to tady takhle, to kde je jinde, já byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle. Jo,
1: byli tam zajíčkové bažantí, korotičky, já jsem nevěděl už nevím 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty zvířátka vypadá, buď knížky, anebo živí takové rozhodky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka opryla, ona v tlévu vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Líša Bauer ho hrál za Plzeň, který byl už v Německu, tak byl v té Venezuele a nějaký pán takovou slavu a dítku, jako má ten malíček a mají auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A říká v té Venezuele ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuhle to. Odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Tady jde jako dát čističky, tady udají ubytovny na té Nové hospodě a tak ty kriminály, to ani zohlásí, že se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinčí.
0: Jo.
1: Radši kam nechodit, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já jsem starý a chudáci, ty děti a ty vnoučata, to bude špatné. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A teď je vidět, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se kácí voda, tak se byly ty pláně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a ty tam byly vstruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se a tuhle taky slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíval Michal Tučín, byli jsme tam loni za ním, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to přes do těch Hořčice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásnoc rád, no a tam byla před loni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přesla v Revzoru si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by měli naši lidi vidět, tady jsou jak na hotelu. Že by má postat 30 cm, že když z těch řečeří mezi nohama dvě vzpěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak měli ti zrovnice, víte, ten Hanikovič a to.
2: Jo.
1: To jsou kriminály.
2: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
1: Trošku jsme odbočili.
2: Je vám jí. Každopádně to, moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: To je to strašně, to se děje. No, chudáčí, to nebude voda, to špinaví všechno a
2: jo.
1: Moc je všechno možná.
2: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička jste děla, máte takovýhle programy, že člověk se může normátku vychecat.
2: Dobře.
1: Říci jako to. Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
2: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Tak, jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuji vám taky všem, a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuji za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci. Aha. Nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Aha.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo.
1: Uh-huh. Takže ty autobusy jezdí prázdní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív to, dřív ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka prostě, no, elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Mm-hmm.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně. To máte pravdu, no.
1: Nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to a jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusem a u té zastávky bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako se dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech. Ona říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka.
1: Jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být.
0: Ano.
1: No ale Já říkám, není to zase tak hrozný, no. Hmm. No, ale tohle to teda opravdu s těma autobusama, prosím vás, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje, zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, no. taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala
0: tohle. Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju se moc hezky.
0: Taky hezké dobrou letní noc. Dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdné i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě míň. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petla a takové to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Nějaké dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát, když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. Když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcovi, takže od loňska musím platit i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně
1: musím
0: musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak přijdím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický odpad
0: žádný odpad nedáváte, jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mě řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo nepřijde, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že popelnicu až má plnou, teprve ji dá, oni to
0: očipují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné až za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší, to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: tak,
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. A ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Ino cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléct.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibutek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale ne.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Hmm. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mne omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dibariové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste pierotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Zima.
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu, jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá chotí, jestli pak si již poděkovala frouplín s novým za to, co mi poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, a to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co... Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty piš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: A aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frou Princnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frou Plincnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy?
3: No, tak tedy.
2: Že
3: nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No, a teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne, nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář.
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plincnovi?
2: Nikomu z nich. Ha. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec.
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic, než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní. Viď, miláčku.
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frouplinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frouplinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frouplinsnovým?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta... Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: Je to není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak, tak. Gaspar, ano, to je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Copak vy, vám jistě pomůže manžel.
5: Henry?
2: Copak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Copak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň,
5: To je v tuto chvíli zbytečný luxus.
6: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
5: Nemůže ven?
6: Neví jak.
5: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
6: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
5: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
6: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
5: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
5: Richardsonová?
4: Ano, madam.
5: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
5: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
5: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
6: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
7: Nikoli nejsem hluchý, madam.
5: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
7: Je mi to moc líto, madam.
5: Čeho je vám líto?
7: Večeře totiž nebude.
5: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
5: Ne.
7: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
5: Vy si ze mě děláte legraci, major dome.
7: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
5: Co to děláte, člověče?
7: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
5: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.